Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl předloni, tam trpím prvý mama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším vejšky.
1: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
2: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
1: Heslo. To je ono.
2: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
1: Svenluko, na věky? Zalezem do deky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
3: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
4: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
2: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No?
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku!
1: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
3: No jo, ale co s tím budeme dělat?
2: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
4: Ne, to je naše vlastní pračka.
3: No, vy nemáte svoji pračku?
2: Ne, nemám.
3: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
2: A jak se v tom pere?
4: Dobře.
3: Můžeme se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Vlado.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. No.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládu.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje i přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Hasiči během neděle dohasili požár 5 hektarů lesa v kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet začalo v sobotu kolem 16. hodiny. Škoda bude kolem 1 000 000 korun. Příčina vzniku ohně zatím není známá. Zhruba 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve Francii, se nebude moct vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. V Paříži se v pondělí dopoledne pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona uskuteční jednání o současných požárech a sejde se krizová meziresortní skupina. Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytne občas déšť nebo přehánky, dopoledne a zkraje odpoledne, hlavně na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Aktuálně nemáme hlášené žádné větší nehody ani kolony, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start novýho týdne vám přeje Honza,
5: Anabel
2: a Zuzka.
4: 6:03 v pondělí 27. července máme před sebou poslední červencovej týden. Já bych vám, dámy, chtěl říct, že o víkendu v sobotu jsem potkal svoji spolužečku z gymplu. Po 16 letech jsme se viděli a ta holka vypadá furt stejně, jak byla v roce 2004, když jsme se rozloučili. A přišel jsem na to, že naše generace na svůj věk vypadají furt docela dobře. To se vlastně týká i tebe, Ani. Kdežto některý mladší holky, třeba o 10-15 let mladší než my, vypadají na 50.
5: No my už jsme starý totiž byli, 90.
4: Že jo?
5: Takže my už teď můžeme být jenom mladší.
4: Takže
5: tak to
4: tím
5: je,
4: pádem
5: to se
4: krásný.
5: Říká, že mileniálové prostě vypadají mnohem mladší než ten Gen Z. Nevím, jak to dělají. Asi si moc taky pizdějí ksicht různýma zásahama od útlého mládí, což samozřejmě není zdravý a tak. Takže
4: tak.
5: To má na to taky vliv. Takže děvčata, šetřete si to až na starý kolena. Bude se vám to hodit.
4: A taky Gen Z jsou, mi přijde strašně nešťastný ze všeho už ve 20.
5: A já musím chodit do práce.
4: A no, to taky. No, tak jsme si postěžovali, že jsme mladí a krásný. Zuzka mlčí, protože je něco mladší než my, ale ty jsi stejná generace ještě, ne?
2: Já jsem stejná generace,
5: ne,
2: stejný stará.
5: Tak pojď, taky zažila dětství bez telefonu.
4: To je dobře. Vy jste takový dvě moje hezký miláčky, mileniálky.
5: Ty jsi hodnej, já jsem dneska spíš takový strhanej sisel, ale
4: tak pro všechny strhaný sisly se teď dáme Halloweeny a Future World.

0: Red Hot Chili Peppers a jejich černý léto, Black Summer, no, to by teďka docela sedělo, venku prší, nevím jak u vás, ale u nás docela jo. Máme 12 minut po 6. je pondělí, pojďme si zase aspoň udělat radost tím, že si něco rozdáme.
1: Ano, stejně jako každý týden, i dnes vás čeká rozdávačka. Máme tady dva lístky na Rock Castle, který se koná 13. až 15. srpna v zámeckém areálu v Moravském Krumlově. Hraje tam spousta známých kapel, například Powerwolf, Black Label Society, Aylstorm, Testament a další.
0: Mě by zajímalo, když je to Rock Castle, což je asi hrad, pokud si dobře pamatuju, tak je to v Moravském Krumlově v zámku. Nějaký podvod zase na diváky, nebo že chceš tam jako jít nahrát a najednou je tam zámek.
1: A castle tam není zámek?
0: Já nevím.
1: Já myslím, že jo, ne?
0: Myslím, že to je chateau.
1: Francouzsky určitě, ale jako teď nevím, jaký je rozdíl.
0: Hele, je pondělí ráno, no, tak
1: hradem a zámkem a v angličtině, ale mám pocit, že castle je jako zámek.
0: Taky. Asi jo.
1: Nebo?
0: Asi jo.
1: Tak co, Zuzi? Zuzka kývá, že
0: Zuzka
1: ano.
0: Kývá, že jo, tak já jo. Jsem v tom případě blbej, tak jako kdybych nic neříkal.
1: To nevadí, Honzíka, jeho lekce angličtiny, můžete si je předplatit na www.nechcimluvitanglicky.cz, stojí 500 korun jeden kurz online, takže si to zaplaťte a samozřejmě nám pište klasicky na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo.
0: Rozdáváme po půl devátý, takže držíme palce, klidně si to ještě můžete přeložit a pak mi to můžete vysvětlit, já se na to těším. Dáme se Pink Floydy, Another Brick in the Wall, Rock Radio.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Je 6 hodin 21 minut, pondělí 27. července. Pojďme se podívat, že svátek dneska slaví Věroslav. Případně Aurelio, Aurelius Bertolt Gozart. Jsou samý dobrý jména. Líbí se ti tam něco?
2: Moc, všechno.
1: Ten Aurelius, to je kousek od Aurum, to je zlato, ten je, takže zlatohlávek třeba, ne? Dobře. Tak v tom případě přejeme všem Věroslavům všechno nejlepší. Jinak narozeniny třeba dneska slaví český hudebník, který tvrdí, že slipy se mají měnit o Vánocích, což je Janek Ledecký, tak mu přejeme všechno nejlepší. A pak tady máme tři muzikanty. 62 let slaví americký basista Rex Brown z kapely Pantera. Mě na peckách od Pantery baví speciálně na těchhle, že vůbec netlačej. Jo, no to nemá žádný spodek, jako. Jsou hrozně ty bicí navejškovaný takový, ale ty basy tam prostě moc nejsou, nevím, kde to kdy smíchali. 64 let by oslavil americký basista Carl Müller, spoluzakladatel kapely Soul Asylum. A 71 let má dneska americký bubeník Bobby Rondinelli. Hrál z Blue Oyster Cult, Rainbow a Black Sabbath. Tak, přejeme všechno nejlepší.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you.
1: Hele, já jsem tohle viděl podle mě v nějakém filmu. Ty jsi taková ta vdova, jak stojí u té rakve a zpívá narozeniny svýmu frérovi, který právě zde umřel.
2: Nějak tak se cítím.
1: Dobře, hezké pondělí všem, přátelé. Za chvíli AC/DC a Rock'n'Roll Train.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Rock and Roll Train a AC/DC na Rock Rádiu jenom pár vteřin před 6:30. Nedokážu si představit žádnou jinou píseň, kterou bychom takhle nakopli dnešní pondělí. No teda možná by to mohly být ještě třeba Linkin Park nebo třeba nějaký jiný kapely.
1: Vlastně. Honza Nedvěd, no, radši si dáme
0: Ježiš, zprávy. Jo, a to je pravda, abych si dal něco.
2: Na dlaně jednu z tvých řas.
1: Napadla mě úplně stejná. Do tmy se koukám.
2: Do tmy se koukám. Hraju ti písničky svý, který jsem znal.
3: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádný rockový nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Zástupci pražské koalice Spolu, Pirátů a STAN se dnes odpoledne sejdou na jednání, kde chce primátor Bohuslav Svoboda řešit zásah policie na pražském magistrátu. Po něm policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Policie v Berlíně potvrdila, že zastřelila muže, který je podezřelý ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Tento člověk na policisty útočil bodnou zraní. Jeho útok v centru německé metropole si v sobotu večer vyžádal 1 oběť na životě a 29 zraněných. Fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. Svěřenci trenéra Davida Horejše se vítězstvím nad východočeským rivalem ideálně naladili na čtvrteční domácí odvetu s norským soupeřem.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytne déšť a nejvyšší teploty na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia, jinak mezi 20 až 25.
3: Rock Radio. Doprava.
4: Na D11 pozor ve směru na Prahu, na 27. kilometru se srazila dodávka s nákladňákem a na D1 se bouralo směr Ostrava na nájezdu exitem číslo 10.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky za zprávy a teď pro vás mám, holky, naprosto speciální píseň. Lucie, Šrouby do hlavy.
1: Mám k tomu něco říct. Já bych to snad ani komentoval.
0: No dobře, tak se dáme, Lucku, pojď.

0: Dobré ráno, pokud jste se zrovna probudili, tohle byly Šrouby do hlavy od Lucie na Rock Rádiu v 6 hodin a skoro 37 minut. Je pondělí, máme tady pondělní rokový rozjezd. Anabel na mě kouká, jak kdybych jí právě vytáhnul z postele za vlasy ven na sníh v minus 20 stupních při bouřce a tam bylo 10 nahatých ošklivých tlustých chlapů.
1: To si řekl ještě moc hezky.
0: Já vím. Jeden z nich jsem byl já samozřejmě. Nicméně mám pro tebe teďka dobrou zprávu, nebo spíš dobrou zprávu pro tebe a všechny fanoušky. Jednak kapely System of a Down, ale hlavně kapely Faith No More, protože jsme tady strašili, že se asi nikdy nedají dohromady, že jako Mike Patton zpěvák kapely už jako nechce vylézt z bytu, že s nima nebude chtít zpívat a Bůh ví, ale ne. Právě kapela, je to 7 hodin zpátky, oznámila, že spolu s kapelou System of a Down vyráží příští rok na tour a první 4 koncerty se odehrajou v Sydney, Brisbane, Melbourne a Wellingtonu, což určitě...
1: Máme za rohem.
0: Máme za rohem, protože to je Austrálie, Nový Zéland, to je krásný, takže pro nás to ještě úplně není. Nicméně basák Bill Gould z Faith No More už před nějakou dobou někde probíhaly nějaký drby, že tvrdil, že kapela se vrátí na koncertní pódia a že kromě toho, že zahraje v Austrálii, taky čeká i Asie, Severní, Jižní Amerika a hlavně Evropa.
1: No tak to se máme na co těšit.
0: Ty to říkáš, že opravdu z toho hlasu cítím, že už si skoupila lístky.
1: Minimálně 2 pro celou rodinu. I pro psa jsem koupila Buráčkovi do první řady.
0: Dneska to bude těžký. Tak hezký ráno s Nirvánou, Lithium už za chvíli.

0: stokrát víc. Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Co to je?
4: Doprovárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4 000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Co se nevešlo do zpráv.
1: Je 6 hodin a 49 minut, Zuzko, je to tvoje.
2: Arizona State University, neboli jedna z největších amerických univerzit, nově nabízí obor influencer.
1: Ne.
2: Ano.
1: Ne.
2: Ano.
1: Ne.
3: Takže to můžeš vystudovat,
2: ano.
3: Jo.
2: Můžeš být oficiálně, mít obor jako influencer.
1: Když na druhou stranu, jako proč ne, protože většina influencerů a influencerek jsou naprosto tupí, takže...
3: A umí hovno.
1: A umí, no, ano.
3: Tak třeba takže, v té škole něco přiučej a budou aspoň prospěšní pro
1: společnost. No ne, ty by se tam nedostali na takovej obor, jestli je to univerzita, tak to nepočítej s tím, že tyhle ty lidi, kteří prostě skončili někde na základce a od té doby dělají influencery jenom protože vypadají hezky, ale jinak jsou vevnitř úplně vyhoukaný, by tohle to dali.
3: No třeba právě tohle zvýší tu kvalitu těch influencerů.
1: No do budoucna, jo? To jako mohlo by teoreticky.
2: Tady píšou, že se budou učit rozvíjet značky, analyzovat dosahy a tak podobně, takže to
3: jako
2: do
3: opravdy... dopravní značky, aby nebourali tady na IPáku jako
1: dneska jsem dojel.
2: Takže to nebude jenom jako z jaký strany se natočit na kameru, no.
1: No tak to tak. Je docela dobrý.
2: Je to skvělý.
3: Čeká nás krásná budoucnost, přátelé, hned se cítím lépe, jdu si udělat druhou kávu.
1: Ale zase na druhou stranu, když to vezmeš tak, že už jsou obory jako herní vývojář a podobný, který před lety byly úplný tabu a už se to normálně učí, tak je to takový logický posun, proč ne?
2: Já nevím, chceš jako mít obor nebo mít titul jako oficiálně influencer?
1: Jako furt radši budu mít titul influencer, než abych říkal, že vlastním foťák nebo mobil a proto jsem fotograf. Jednou jsem byl v muzeu a proto jsem doktor archeologie a mám hezký kozy, tak proto jsem influencer nebo modelka.
2: To docela dává logiku, no dobře, taky.
1: Tak jsme si zase zanadávali, že jsme starý, jdeme dál. Limetal na tenkým ledě.

0: Def Leppard, Hysteria, neboli Hysterie, 2 minuty před 7. Hysterii tady nemáme. Pondělní rokový rozjezd se zatím nese ve velice vyklidněném duchu, tak doufám, že tak budeme pokračovat i po 7. Zuzka si dá na hysterický zprávy a pak to tady budeme nějak rozjíždět
1: dál. Hysterický zprávy?
0: Ne, historický.
1: Jo, dobře, tak pohodně.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Má.
6: Boskovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací.

0: rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké pondělní ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místo předsedkyni instituce Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na ní dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A několik tisíc lidí se sešlo na pietní akci u Braniborské brány v centru Berlína, na které uctili památku ženy zabité při sobotním útoku při manifestaci za práva komunity LGBT+. Vyjádřili taky solidaritu se zraněnými, kterých je po útoku podle posledních informací 29. Kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na tratích 500 a 200 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na pětistovce Adam Rudolf se tentokrát na této trati musel spokojit s bronzovou medailí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytne občas déšť nebo přehánky, dopoledne a zkraje odpoledne, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 20 až 25.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 27. kilometru a pozor si dejte taky na Pražském okruhu ve směru k D1 na exitu číslo 23 se bouralo a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci! Abyste měli hezký pondělí, hezčí než víkend, vám přeje Honza,
5: Anabel
2: a Zuzka.
4: 3 minuty po 7 v pondělí 27. července. Máme před sebou poslední červencový týden. Pojďme si ho společně užít. Třeba tím, že někomu uděláme radost a rozdáme mu 2 lístky na festival Rock Castle.
5: Ano, máme tady 2 lupeny, takže si klasicky pište Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
4: Já jsem myslel, že řekneš, kdy to je. Dobře, tak je to 13. až 15. srpna mohl. V zámeckém areálu v Moravském Krumlově, takže se máte na co těšit. Pište si, v 8:30 to někomu rozdáme. Ty lístky stojí ranec, minimálně třeba 1,5 ledviny byste za ně museli dát.
5: No, tak my jsme se minule bavili o tom, že ty ledviny jsou docela levný, takže...
4: No jo, takže vlastně jsou ty lístky docela... Tak to si nepište, ne? Počkejte na něco lepšího, až budeme rozdávat, nevím, zase třeba ne, rotopet nebo něco takového.
5: My budeme rozdávat rotopet, ten bych potřeboval.
4: Jsem právě čekal, jestli se chytneš. Dobře, tak už jsem nahodil udičku a Kavka už chytá, tak třeba z toho ještě něco bude. A vy si mezi tím dejte Ozzy Osbourna, Eltona Johna a song Ordinary Man, obyčejný muž. Jsem já. Ne?
5: Jo.
4: Jo?
5: Jo.
1: Rock Radio.

0: Right here in my arms, právě tady v mým náručí kapela Hymn a 7 hodin 13 minut na Rock Rádiu. Dneska je pondělí 27. července, slaví se Den chůze na chůdách. To asi nic pro nás.
1: No pro mě určitě ne, já mám strach z vejšek, já jsem, mám závrati na štokrdli, když stojím, takže...
0: Bys vylezla na chody a pak zvracela dolů na nás malí lidi.
1: Tak.
0: Pak je den míst bezpečných pro práci, to taky jestli není zajímavý, ale hlavně to je něco pro tebe. Svůj svátek dneska slaví Dudy! Ej! A nemyslím teda, na nic nenarážím, ani nenaznačuju, ale tyhle Dudy.
2: Who seems to only know... One tune.
0: Jsem ti chtěl já radost.
1: Jseš moc hodnej, ty totiž víš, že jsem od malička chodila na kroužek hraní na dudy, to je mi úplně jasný, proto přeješ právě mě, že jo?
0: Chodila jsi?
1: Ne.
0: Ne? Škoda. Ne. Mohla by si zahrát, dobře, abych nepuštil jenom něco hnusného, mohla by si zahrát třeba tohle. To už je docela dobrý, ne?
1: Mě na dudách trošku vadí, že to je z nějakých mrtvých zvířat, tam vždycky ten vak je nějaká stažená koza, nebo...
0: Tak dneska už ne.
1: Ale jo.
0: Doufám, že ne.
1: Já jsem si jistá, že jo.
0: Ne, už jo? Je to umělý, určitě je to umělý.
1: No, není to umělý.
0: Ale hele, tohleto je klip, který hrajou The Snake Charmer a to jsou takový buchty samý, který hrajou tyhle ty věci na dudy a to je úplně boží.
1: Dobrý dudačky. A mají dobrý dudy i...
0: Jo.
1: Jo.
0: A jsou všechny fakt hezky oblečený, takže pokud byste chtěli si dát nějaký rokový pecky v jejich podání, tak si najděte The Snake Charmer na YouTube a tam budou samý takovýhle pěkný pecky.
1: Hezký. A mě jasný, co budeš dělat dneska odpoledne.
0: No, jako vždycky. Nic.
1: No právě.
0: A já budu pracovat. Tak přátelé, Rybičky 48, Magdalena právě teď na Rock Rádiu.

0: Fozy, I Still Burn, to zpívá ten barák, co schořel ve Zlíně, chudákům, co vyrábejí boty, nemůžem říkat značky. Je 7 hodin 23 minut, dneska je pondělí, v sobotu byla sobota, je to divný, ale byla. A ty jsi byla na Rock In festivalu, je to tak?
1: Jo, byli jsme v Protivíně, bylo to naprosto skvělý. Musím říct, že tam byly opravdu jakože superový fanoušce, měli jsme tam hrozně moc posluchačů Rock Rádia, což mě samozřejmě potěšilo. A byly hrozně miloučký, ze spoustou z nich jsem se vyfotila a tak.
0: No, ale ty jsi prej potkala jednoho fanouška, který byl ultra miloučkej.
1: Jo, ten byl velmi milej, ten jako přiběhnul s kamarádem pro fotku a říkal, já se s váma musím vyfotit, Anabel, já jsem vám chtěl říct, že se s váma tady chci vyfotit, jsem váš velký fanoušek, ale jste hrozná číča, sp. A já mu říkám, aha. A ty jsem se snažila v tom jako zorientovat, jestli jsem teda číča sp, nebo jestli teda mě má rád, a on furt tvrdil, že je jako fanoušek a chtěl tu fotku, ale už se mi moc jako samozřejmě člověk se do toho pak už moc nechce, když tě nejdřív insultuje, řekne ti, že jsi vlastně úplná kráva a pak ti řekne, že tě má hrozně rád, že tě poslouchá každý ráno. Ale pak jeho kamarád si kvůli tomu dokonce založil Instagram, teď mi psal, že se za něj omlouvá a že pán je prej jinak strašně skvělý a hodnej, ale že jenom neumí vyjadřovat svoje city.
0: Tak všichni mohl dát dělo třeba.
1: Známe takový, ještě mohl dát třeba pěstí nebo tak, jako. Každý vyjadřujeme city jinak, někdo to neumí vůbec, tak to je, no.
0: Já bych chtěl být přítelkyně nebo manželka takového frajera, víš, jak přijde domů. Ahoj miláčku, uvařila jsem ti. Drž hubu, Číčo. Ahoj, ty se na mě hodnej dneska. Jo, Číčo, jdi chrápat. Taky dobrou noc, miluji tě. Víš, jakože možná by to bylo docela hezký soužití. Trošku toxický možná, ale...
1: Maličko. Ne, jako říkám, on byl jako milej ve svý podstatě, jako jenom prostě mě hned jako mezi první větu řekl, že jsem prostě píp. No. Jinak to bylo super.
0: Tak přátelé, až někde Anabel potkáte tak na nějaký Rokinu.
1: Hned mezi futrama, že jsem pipa.
0: Na ní hodný, žádná číča, nic takového, řekněte jí, ahoj Anabelko, máme tě rádi, nebo nesnášíme tě, nebo něco, ale
1: nebo
0: hlavně...
1: se mnou nefoďte, když mě nemáte rádi, to tak, je taky
0: tuhle fakt nemám rád, srdíčku. Za chvíli další muziká bude Alice Koprová a Poison.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Trautenberg valí na Rokin! A Rokin valí do Příbramy! Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráďa Horký, že slíže. Rock in Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.

0: Alice Cooper Poison je jedna jeho z nejznámějších pecek, dohrála minutu a půl po půl osmí. Pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Zástupci pražské koalice Spolu, Pirátů a STAN se dnes odpoledne sejdou na jednání, kde chce primátor Bohuslav Svoboda řešit zásah policie na pražském magistrátu. Po něm policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Policie v Berlíně potvrdila, že zastřelila muže, který je podezřelý ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Tento člověk na policisty útočil bodnou zbraní. Jeho útok v centru německé metropole si v sobotu večer vyžádal 1 oběť na životě a 29 zraněných. Fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. Svěřenci trenéra Davida Horejše se vítězstvím nad východočeským rivalem ideálně naladili na čtvrteční domácí odvetu s norským soupeřem.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, místy s deštěm a nejvyšší teploty na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia, jinak mezi 20 až 25.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 opatrně, pokud jedete ve směru na Drážďany, na 90. kilometru se řeší nehoda, na D11 se bouralo ve směru na Prahu na 27. kilometru a auto do svodidel bouralo na Purgesově ulici v Brně.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Because the Night na Rock Rádiu, legendární pecka od Petty Schmidt v 7 hodin a 37 minut. Dneska je pondělí 27. července, což znamená, že už za 2 měsíce bude září a září se ponese ve znamení nebo v duchu kapely Oasis, protože Oasis nedávno vydali trailer k očekávanému, doufám, že očekávanému dokumentárnímu filmu Don't Look Back in Anger, který mapuje jejich zkoušky a přípravy a pak samotný průběh jejich comebackový tour. Noel i Liam Gallagherovi tenhle ten film teďka představí na filmovém festivalu v Benátkách. Ten film natočil Steven Knight, což je autor nebo tvůrce seriálu Gangy z Birminghamu, jestli jste viděli.
1: Neviděla.
0: Chyba, nemoc hezký. Je to na Netflixu, můžeš se podívat. A film jde do kin 9. září. Už 9. září se můžeme těšit. Já bych třeba na to šel.
1: Já
0: to
1: určitě
0: zajímá.
1: Ne.
0: Ne? Ty nemáš ráda Oasis?
1: Neočekávám. Ne, že nemám ráda, obecně nemám ráda hudební filmy, nesnáším muzikály a nemám ráda životopisní filmy o muzikantech. Já mám radši masový vrahy a tak.
0: Počkej, ty seš ten naštvaný šmoula. Mrzout.
1: Přesně, dneska.
0: Nebo jak se jmenoval. Nemám rád Oasis.
1: Tak, nemám to ráda.
0: Nemám rád dokumenty, nemám rád fanoušky, když
1: já
0: mi říkají
1: dokumenty,
0: Číčo.
1: Ale o vraždách. Ne o hudebnících, promiň. Mám Chápu. Trošku jiné žánry.
0: Jako kdyby tam ten hudebník umřel, tak seš v první řadě s popcornem.
1: To by mě bavilo víc.
0: Dobře, tak já klukům řeknu, třeba to ještě přetočej. Takže se těšte v září Oasis, Don't Look Back in Anger a za chvíli Twisted Sister. We're not gonna take it.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Pokáč, Xindl X, EEčka, Panlinks nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: Josef Gabčík.
1: Proteus Antropoid v 7 hodin a 48 minut na Rock Rádiu.
2: Ano, právě teď je ten správný čas na to, aby dorazil taký milý strýc ze Zlína a přinesl nám jeho motokeci.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Dnes si vás dovolím pozvat do Kašperských hor v ulici Vimperská. Číslo popisné 12 je dům, v němž najdete hned 160 motocyklů a jízdních kol. Tato expozice patří mezi největší u nás a zajímavá je sama o sobě, protože výstavní prostory jsou umístěny ve zcela atypickém prostoru staré půdy s výškou krovu až 14,5 metru. Onen krov je excelentní prací starých šumavských tesařů. Byl totiž zkonstruován bez jediného kovového hřebíku. A co se týče exponátů, chloubou je určitě unikátní Čechy je Bemerland, na které mohli jet hned 4 lidé a dodnes se pyšní titulem nejdelšího sériově vyráběného motocyklu světa. Nenápadná motorka JAC500 sice nevypadá jako bůh jaký exponát, ale opak je pravdou, je totiž jediným dochovaným motocyklem této české značky. Co se týče vystavených jízdních kol, tak i tam najdete doslova perly, třeba vysoké jízdní kolo značky Kohout z roku 1890. No a pokud byste chtěli ještě něco o kousek staršího, v Kašperkách mají i úplně prvního předchůdce jízdní kol, dřevěné odrážedlo barona Dreise. Moto a velo muzeu v Kašperkách je opravdu na co koukat. Více informací, třeba kudy tam, či kdy je otevřeno, najdete na stránkách historickemoto.cz.
3: Rock Radio. Moto Keci.

0: Za minutu a půl bude 8 hodin ráno a tohle byl tvůj oblíbenec.
1: Heleny Skrebic.
0: Ano, a jeho belief.
1: Pane bože, já jsem teď zase koukala na ten jeho sixpack, já to vůbec nechápu, jak po 60 se může někdo takhle dobře vypadat, jako.
0: Veď.
1: Ale on se teda hodně hlídá, hodně cvičí, což není můj případ, takže.
0: A navíc má barák na vlastním ostrově a studio a všechno, takže jo. Ono to dělá svoje,
1: když
0: seš u moře.
1: Ono se pak líp o sebe stará, veď.
0: Tak, no, když máš 300 milionů dolarů někde
1: tak.
0: Na účtě.
1: Jo, ale dobře vypadá chlapec.
0: Tak ho zdravíme, milujeme, já bych se kvůli němu klidně nechal přežít. Za chvíli zprávy, Zuzka, 8 hodina a tak dál.
2: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
10: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: a nevešlo na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje i přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Hasiči během neděle dohasili požár 5 hektarů lesa v kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet začalo v sobotu kolem 16. hodiny. Škoda bude kolem 1 000 000 korun. Příčina vzniku ohně zatím není známá. Zhruba 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve Francii, se nebude moct vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. V Paříži se v pondělí dopoledne pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona uskuteční jednání o současných požárech a sejde se krizová meziresortní skupina. Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytne občas dešť nebo přehánky, dopoledne a z kraje odpoledne, hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: U Litomyšle na Svitavsku na silnici první třídy číslo 35 se dnes brzy ráno stala vážná nehoda, komunikace je teď uzavřená a objízdná trasa vede přes sedliště. Bouralo se taky na D11 ve směru na Prahu na 27. kilometru a v Praze se řeší nehoda ve Strahovském tunelu směr Barandovský most, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Hezčí pondělí s Rock Rádiem, vám se Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: Necelý 4 minuty po 8 v pondělí 27. července. Přátelé, i tenhle ten týden pro vás máme dárek na celý týden. Už za půl hodiny budeme rozdávat 2 lupeny na festivale Rock Castle.
4: Je to tak, máme tady 2 lístky, koná se to 13. až 15. srpna v zámeckém areálu v Moravském Krumlově. Hrajou tam Powerwolf, Black Label Society, Elstone, Testament a spoustu dalších, takže si napište na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a zvedejte mobil.
3: Já se nadechnu za tebe, protože jsi to řekla na jeden nádech.
4: Teď se taky přemýšlel, jestli se udusím, nebo jestli to dořeknu. Dobrý.
3: Tak a teď už si dáme muziku. U2 a One.
0: Rock Radio.

0: Komunál, nedáme se zlomit v 8 hodin a 12 minut, kde jinde než na Rock Rádiu. Je pondělí 27. července a děda vzpomíná, co je v historickém okně. Dáme vám tu pro vás něco na zhodnocení, takže poslouchejte. Rok 1986, 27. července, na koncertě kapely Cure v Kalifornii se doprostřed taneční části toho hlediště vydal muž bez trička s kovbojským kloboukem. Asi byste čekali, že dá kovbojský taneček nebo bude třeba pískat na krávy, ale ne. Kovboj vytáhnul lovecký nůž a začal se tam s ním bodat mezi těma lidma.
1: To mi připomíná mýho bejvalýho. No.
0: To bodání nakonec přežil, stejně jako tvůj bývalý.
1: Bohužel.
0: Byl pak ztotožněný jako 38-letý Američan Jonathan Moreland a když se ho ptali, co mu jeblo, jakože proč to udělal, tak řekl, že ho opustila láska jeho života a že na ní chtěl zapůsobit a ohromit jí, aby se k němu vrátila.
1: To je úplně stejný jak Jožin, jak přes kopírák.
0: Myslel,
2: a nebudeme jmenovat.
0: Nebudeme jmenovat,
1: ale...
0: Jožin z Bažin, samozřejmě, kdo jiný. Jsi chodila s Mládkem, no víš.
1: Jo.
0: Jako zapůsobilo by tohle na vás, kdyby nějaký chlap udělal nějakou až takovouhle debilitu?
1: Na mě to zapůsobilo tak, že jsem ho poslala k psychiatrovi. Já nevím, jak to funguje říct, na jiný paní, ale...
2: Nechala poslat do Bohnic, no.
0: Tohle přece... na žádnou normální ženskou působit nemůže.
1: No, ale narcisní manipulátoři si myslí, že ano.
0: Je strašný. Já si teda myslím, že to bylo tak, že přítelkyně mu řekla něco ve smyslu, jdi se bodnout a on jí jenom
1: to vzal
0: poslech.
1: I to je možné.
0: Jsem rád, že ještě některé ženy, třeba vy dvě, máte všech pět pohromadě a tohle by na vás nepůsobilo.
1: Já se jdu radši taky bodnout.
0: Tak jo, tak se pojďme bodat společně a zatím nám bude hrát Europe a Cherokee na Rock Rádiu.

0: My Dream Amarantine, kapela Amarant, 8 hodin 21 minut na Rock Rádiu, který posloucháte, přátelé, už neuvěřitelných 18 let. A proto my budeme letos slavit 18. narozeniny nečekaně.
1: Ano, jsme plnoleté 18. a to si žádá oslavu, kterou přesouváme letos z Plzně do Zlína, a to 7. listopadu. A právě teď jsme spustili, nebo už teda minulý týden, předprodej za levnější peníze, ale pouze pokud se registrujete do naší slušný party na našem webu www.rokoviradio.cz a Lupen vás vyjde na pouhých 590 kč.
0: Což je v podstatě zadáčo, pokud bydlíte ve Zlíně nebo v okolí, nebo pokud tam chcete dojet. Vězte, že pokud v partě nejste, tak se tam můžete zaregistrovat a ty Lupeny si koupit pouze do 31. července, což je teď do pátku, takže máte v podstatě necelých 5 dnů nebo 4,5 dne na to, abyste jeli na narozeniny do Zlína, na narozeniny Rock Rádia, kde pro vás máme jako každý rok přichystaný 3 tajné kapely.
1: A budou to samozřejmě známí a skvělí kapely, takže za 590 korun to bude opravdu zážitek, který byste za stejný peníz nesehnali.
0: Třeba Maxim Turbulence.
1: Například.
0: Helena Vondráčková.
1: Lady Gaga dorazí z USA.
0: Fakt? Tak to přijedu. Já jsem nechtěl jet, že Zlín je daleko, ale tohle to bych dal asi. Takže, přátelé, podívejte se do slušní party, kupte si Lupeny, těšíme se na vás 7. listopadu. A za chvíli se na vás těší Doga, píseň Nejsi nevinná.
1: Já bohužel jsem.
0: Fakt?
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Doga, nejsi nevinná na Rock Rádiu. Za necelou minutu bude půl devátý, tak si při pondělku pojďme zopáknout, co se stalo hezkýho ve sportu za uplynulej, já nevím, víkend, nebo Zuzko, co tam máš časově?
1: Včera, dneska, zítra, všechno bude.
0: Fakt? Takhle dobře to máš?
1: Ano.
0: A v sobotu večera, v neděli ráno?
1: To asi ne.
0: Tak nic.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio Sport.
1: Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži, kam se dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. Středočeši chtějí potvrdit roli favorita a v Brně zahájit sezónu vítězstvím. Fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. Svěřenci trenéra Davida Horejše se vítězstvím nad východočeským rivalem ideálně naladili na čtvrteční domácí odvetu s norským soupeřem. A kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na tratích 500 a 200 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na pětistovce Adam Rudolf se tentokrát na této trati musel uspokojit s bronzovou medailí.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 pozor ve směru na Prahu. U Modletic na 11,5 kilometru se řeší nehoda. Momentálně je krajnice uzavřená a na D11 ve směru na Prahu se bouralo na 27 kilometru.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Change of Heart na Rock Rádiu a Bruce Dickinson v 8 hodin a skoro 40 minut. Teď přesně už. Přátelé, popul 9. máme tady pondělní rokový rozjezd, takže na čase zase někomu z vás udělat radost a čím jiným než lupenama na Rock Castle.
1: Tam tarará, mobily do ručky.
0: Ty krásné, z tebe bych umřel tou
1: já
0: samou radostí.
1: Já jsem umřela.
0: No, tak máš pár minut na to si dát dohromady a pak někoho tady oslavíme, jo?
1: Jupí.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
0: 8 hodin 42 minut jsme zpátky a dnešní šťastlivkyní, která získala lístky na Rock Castle, musím říct, že teda napsalo daleko víc holek než pánů, se stává Radka ze Starý Boleslavy. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
12: Ahoj, dobré ráno všem.
0: My tě zdravíme, voláme ti do práce, rušíme tě někde.
12: No, mám home office, takže v pohodě.
0: Výborně, takže ten hovor budeš mít placený, ale doma. Prosím tě, Radko, ty jsi psala, že máš dneska náladu přesně jako Anabel. Co se stalo? Svěř se nám, co nám řekneš, zůstane jenom mezi námi, opravdu.
12: Je pondělí, v práce a tak.
0: Jako to stačí na deprese?
12: Někdy jo. Otevřu e-maily.
1: Honza po mně chce, abych něco řekla, tak...
0: Divný,
1: já jsem
0: že
1: na to dneska hodně špatně, já jsem to zhrnula větou, že mě bolí žít. Bolí mě žít, bolí mě dýchat, bolí mě vše.
0: Dobře, tak já,
12: někdy to tak je.
0: Já to zase převezmu, aby jsme tě, Radko, moc neděsili. Prosím tě, dva lístky na Rock Castle, byla jsi tam někdy?
12: Ano, byla.
0: Jo?
12: Je to tam super. Mm.
0: Takže opáčko, tentokrát od nás jsme ti ušetřili aspoň nákup lístků. Prosím tě, koho vezmeš sebou na ten festiák?
12: No, určitě svoji sestru, s tou chodíme na festiáky často.
0: Fakt? Takhle jako dvojka sester se tam chodíte veselit?
1: Je pravda, že Radka zní dost podobně jako já, nepůjdem si spolu někam sednout a brečet. Mám pocit, že jsme opravdu podobně naladěni. No, je to náročný. A tak snad ti aspoň lístky trošku zlepšily náladu.
12: Určitě, určitě.
1: Tak to je fajn.
0: Tak Radko, prosím tě, pokud by náhodou ségra nemohla, tak Anabel by určitě šla 13. až 15. srpna, krásný tři dny. Tady...
1: To neslibu, já moderuju.
0: Myslím tě, bys to zrušila, jela bys tady s Radkou na festiák, ne, já to vemu za tebe. Prosím tě, moc si to se ségrou užijte, klidně nám potom napiš, jaký to bylo. Doufám, že jsme ti teda nakopli dneska trošku náladu, že už to bude jenom lepší. I počasí vypadá, že se trošku vybere. Takže si to moc užijte a zase si někde ozvi.
12: No, díky moc.
0: Měj se krásně.
1: Měj se hezky, hezký den, papa.
12: Ahoj.
11: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Tak ty jsi opravdu nelhal, když jsi říkal, že jdeš vybrat paní, která ve stejný depresi.
0: Tak to byla náhoda. Prostě...
1: Náhodička. On se říkal, chceš zlepšit náladu, lidi jsou na tom stejně jako ty. Říkám, jo, tak dobře.
0: Paní nebyla jediná, kdo psal, že na tom dneska není úplně jako veselej.
1: Ale prej zatím je to dobrý, aspoň říkají Harley.

0: Good Charlotte zpívají na Rock Rádiu Chci pořádně žít. 8 hodin na 50 minut před námi poslední songy. Je na čase se pomalu rozloučit a rozproudit tady ještě před 9 atmosféru, než přijde Strejda Kamil a holky tady trošku nakopnout, abych z nich dneska nedostal deprese.
1: Ale jako Zuzka taky není moc energická, kde při pondělku.
2: Pondělí, no, co ti budu povídat.
1: A ta na rozdíl ode mě nemá deprese a stejně vypadá jak přejetá žába.
2: Děkuju ti pěkně.
1: Myslím vizuálně, myslím energeticky.
0: Já vás teď něčím nakopnu, to budete čumět.
1: No to jsem zvědavá.
0: Mám tady ještě historický okro!
1: Víš, takhle na závěr, ty teda to přeháníš s tou prací.
0: Pozor! 27. července, což je dneska, roku 1958 společnost Esso Oil vydala varování, že poslech rockový hudby za volantem v autě může plejtvat benzínem, protože ten rytmus rockovej může způsobit, že řidič nevědomky třese plynovým pedálem a přidává a ubírá.
1: Tak to je známá věc, že podle toho, co posloucháš za hudbu, tak jedeš rychlejc nebo pomalejc.
2: Ale jako, že bys třepala nebo...
1: Třepala nohou, to nevím, to si podle mě zase Honzík špatně přeložil podle jeho učebnice angličtiny, ale myslím si, že to bylo spíš, že šlapeš na plyn, jakoby víc.
0: Ne, to nebylo, že šlapeš na plyn.
1: Že třepeš nohou, jo.
0: Jo, a to teďka nemůžu najít, to je původně funkčně. Prosím tě, je tam...
1: Zrovna jsem to ztratil.
0: The rhythm can cause a driver to unconsciously jiggle the gas pedal. Jiggle je doslova třást.
1: Jiggle. No takže prostě jo. Jako, že jako klepeš nohou, no.
0: Ano, že no, si klepeš
1: že
0: nohou.
1: Že si poklepuješ do rytmu.
0: Tak, nebo dostaneš třeba ten, jak se to jmenuje?
1: Záchvat.
0: Záchvat nějaký.
1: Padoucnice.
0: Tak přátelé, ať jste dneska v pohodě, ať máte hezčí pondělí, než tady mají evidentně holky. Já doufám, že se z toho do zítřka vyspějí a úterý bude naprosto skvělý.
1: Já taky doufám, prosím bože.
0: Já ti to zařídím, neboj.
1: Jseš moc hodný.
0: Malička. To by taky druhá malička.
2: Dík.
1: Mějte se krásně a páček, shledáček.
0: A teď už Urge Overkill, Girl, You'll Be Human Soon na Rock Radio. Girl.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Naštěji už tam budem?
2: Přestaň! Štěj mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místo předsedkyni instituce Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na ní dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A několik tisíc lidí se sešlo na pietní akci u Braniborské brány v centru Berlína, na které uctili památku ženy zabité při sobotním útoku při manifestaci za práva komunity LGBT+. Vyjádřili taky solidaritu se zraněnými, kterých je po útoku podle posledních informací 29. Kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na tratích 500 a 200 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na pětistovce Adam Rudolf se tentokrát na této trati musel spokojit s bronzovou medailí. Rock Radio,
1: počasí.
0: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, od severozápadu se místy vyskytne občas déšť nebo přehánky, dopoledne a z kraje odpoledne hlavně na Moravě a ve Slezsku ojediněle taky bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme dnes na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se řeší nehoda ve směru na Prahu na 16. kilometru, ve směru na Prahu se bouralo taky na D1 na 11.5 kilometru, potom opatrně na silnici číslo 4 na trase Strakonice Praha se boural na 3.5 kilometru a nehoda nákladňáku s osobákem se řeší na Pražském okruhu ve směru Ruzyně D7 na 24.5 kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
3: Slyšíš? Už je tam.
0: Už je tam, vítej.
3: Už je tam, už je zpátky.
0: Ty jsi měl zase volno se spátky.
3: Zase, já mám ten červenec takový, že pracuji jenom do středy vždycky a pak čtvrtek, pátek mám volno. A teď
0: no,
3: zase v pátek
0: dobře.
3: Nebudu.
0: Užívej si.
3: Že jo,
0: no,
3: teď zase v pátek nebudu, hele. A těším se jak malý dítě.
0: A co budeš dělat? Prozrať nám to.
3: Hraju.
0: Jo, takhle. To
3: a ještě
0: zajímá.
3: Něco?
0: Ne.
3: Jo, zubař.
0: Jo, máš zubaře,
3: zubaře
0: taky,
3: mám
0: jo.
3: V pátek, mm-hmm. Vidíš to. Mm. No, tak, ale ty seš tady furt. Ty nemáš jako nějaký zájmy nebo koníčky.
0: Já odjíždím vždycky v pátek hned z práce pryč.
3: No to jo, teď jsem to všichni.
0: Teď jsem byla v Německu třeba o víkendu, takže já to stíhám za toho 2,5 dne úplně v pohodě.
3: Takže ty jako si nechceš jít volno, jo?
0: Já si vezmu volno. Sepnu, no, dva jo? dny.
3: No, jsem si říkal právě.
0: Dva dny obětuju.
3: No, teď jo, ono to, hele, to strašně pomůže.
0: No, to já věřím.
3: Já jsem jak znovu zrozený.
0: Jo, vypadáš jako oproti naší tady ranní trojice, vypadáš velice energicky.
3: Ano, tak pojďme na energické rokové dopoledne, máme 5 minut po 9. hodině, Zuzko, děkujeme. Díky. S vámi je Kamil Dráb, máme pondělí 27. a tady jsou Kings of Leon.

0: Letos na podzim to bude 21 let, co Tarja dostala padáka z kapely Nightwish. Bylo to po posledním odehraném koncertě, který navíc byl zaznamenaný. Vyšel pod názvem End of Era a je to zajímavý se na ten koncert dívat, když víte, co po něm následovalo. Nicméně Tarja vzpomíná na to, jak to bylo v kapele Nightwish, že tam byly takový dva tábory, kdy už ona byla sama se svým manželem a manažerem rozdělená od zbytku kapely, ale dodává, že to všechno přehodnotili, protože když se s Markem před několika lety potkali, tedy s Markem Hietalou, tak si to všechno vyříkali a Markovi to bylo strašně líto všechno, že vlastně tam ty vztahy byly takový, že on se přidal tedy na druhou stranu a že to bylo úplně zbytečný. Všechno si to vyříkali, udělali nějakou společnou spolupráci, koncerty, turné a tak dál. A navíc Tarja teď momentálně vydává nový album, který už je venku tedy, a přiznává, že se vrátila hodně k metalu, k tomu metalovému vyznění, který provázelo celou svoji kariéru. Takže pokud chcete nasát novou muziku s jejím hlasem, tak si můžete nový album poslechnout, koupit nebo cokoliv, protože už je venku. Jak to bude s Nightwish, to se ještě uvidí, protože momentálně jsou v hibernaci. Floriansen jezdí solově po světě, představuje svoji solovou tvorbu, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne a kdy se Tuomas Holopainen rozhodne kapelu Nightwish nakopnout. On ten plán samozřejmě je, ale my o něm zatím nevíme. Tak jsem zvědavej. Pojďme dál, dáme si Valda Gang, dáme si taky Black Label Society anebo Rainbow na Rock Rádiu.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Bryan Adams, který k nám do Čech jezdí moc rád a možná je to snad nejnaštěvovanější umělec naší český a moravský kotliny, protože opět letos k nám přijede a budeme možnost to zhlídnout, sice až v prosinci, tedy konkrétně 13. v O2 aréně, ale zase dorazí. Tak jestli vám utek loni, předloni a já nevím, kdy všude tady byl, protože jezdí po celé České republice a střídá místa, tentokrát tedy to bude Praha, tak máte letos možnost, jak jsem říkal, 13. prosince v O2 aréně, samozřejmě lístky už můžete zakoupit. Kdo k nám jezdí mnohem míň, tak to je kapela Judas Priest, ale tu si budete moct taky vychutnat. Nejenom na Rock Rádiu, už za chvíli, kdy vám ji střelím, dáme si Living After Midnight, ale budete si moct vychutnat už za pár dní, konkrétně 2. srpna v Ostravě, v Ostravar Arena. Takže pokud máte rádi Judas Priest a chcete si užít ječák Roba Halforda, tak můžete vyrazit 2. srpna do Ostravy. No a nebo počkat pár minut a já vám je za chvíli pustím. Stejně tak jako Anthrax nebo Noida si dáme. A taky pro vás mám kulturní tipy, protože jestli jsou pro vás Judas Priest nebo potažmo Bryan Adams ještě hodně daleko, co se týká termínu, tak se pojďme podívat na víkend, který nás čeká teď aktuálně. A třeba už v pátek můžete vyrazit někam jinam, kam chcete ve vašem regionu. Tak si na to počkejte, podrobnosti už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí. Zaplatí.

0: máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Rádio. Rok Rádio. Co se děje?
1: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minit a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Rádio Zuzka Kleinová.

0: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Hezký den přeje David Račák. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Majorka v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska.
1: Rock Radio, počasí.
2: Tak jdeme ještě na dnešní počasí. Počítejte s tím, že nás čeká přechod studený fronty, což je třeba pro mě super, já se rád ochladím. Budou přehánky, ty jsou očekávané na většině území, na Moravě potom i zvýšená rychlost větru s nárazy až 50 km v hodině. No a denní teploty, ty by se měly pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě zkontrolujeme naše silnice. Ruská ulice v Praze, tak tam pozor, je tam hlášená nehoda elektrokola. A to dokonce se záchrankou, takže tam je to komplikovanější, počítejte s omezením a taky s malým zdržením. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Kamil Dráb vám přeje hezký rokový dopoledne, pondělní, 27. července a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, takže to nebudeme zbytečně zdržovat, ať si hrajem při pondělku, pokud máte takovej ten rozjezd pracovního týdne, že se ještě rozkoukáváte, tak aby vás to pořádně nakoplo, já myslím, že se o to postarají sabatoni 100%. Dáme si třeba i Svíty, taky klasiku Fox on the Run, ale na začátek pohodovku od Kaiser Chief. No a taky bude Aleš Brichta, tak hezký pondělí s Rock Rádiem.

0: Parks on the Run a Svíti na Rock Rádiu. 10 hodin a 19 minut, to je aktuální čas a dneska máme 27. července, tak se pojďme podívat na ten dnešní datum, co se týká alb, který bych vám doporučil, který slaví při dnešku výročí. A dneska myslím, že za prvý to budou desky, který známe v podstatě všichni, to je daný. A hlavně jsou to teda alba, do kterých se ani nemusíte jakože nutit, protože když vám řeknu, o jaký desky jde, tak si myslím, že byste třeba hodili na gramec nebo do CD přehrávače sami, aniž byste museli kvitovat ten dnešní datum a datum vydání a oslavnej poslech a tak dál. No zkrátka dobře, v roce 1979, 27. července, vyšla deska Highway to Hell od AC/DC. Tak to je jasný, že tahle ta oslava, pokud proběhne u vás, tak jak jsem říkal, se do ní nemusíte nutit, tuhle desku standardně posloucháme, aniž by měla nějaký výročí, ale dneska to může mít takovej punc jedinečnosti, protože slaví 47 let od svého vydání. No, letí to neskutečně. Stejně tak, jako si pamatuju, když ještě pořád byla relativně nová a aktuální deska Ride Lightning od Metallica, která vyšla v roce 1984, právě v tento den, tedy 27. července. A podívej se, už je to 42 let. No tak tuhletu desku, já jsem ji zrovna nedávno poslouchal, takže si ji s chutí dám znova, protože nějakou oklikou jsem se k ní zase vrátil po letech. A nějak mě baví teď, takže ji poslouchám poměrně často, takže dneska opět při jejím výročí vydání se k tomu nemusím nutit a rád si ji poslechnu znova. No a jestli byste nějakou z těchto desek opomíjeli a chcete si ji dneska připomenout, tak 27. července k tomu máte důvod. My si dáme za chvíli Offspring, Panoptico a taky Paradise Lost.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dabu.

0: Supergirl a Remon na Rock Rádiu, 10 hodin a 39 minut. No a my se pojďme podívat na náš web rockovýradio.cz, protože už tam visí nabídka rockovýho referenda, tedy 3 alb, o kterých rozhodujete vy, a o tom jediným, který potom v sobotu večer od 19 hodin zazní na Rock Rádiu. No a tento týden se to ponese v duchu takového, já nechci říct jako hair metalu, street rocku, nebo těžko říct, jako ona ta vlna právě tohodle hair metalu zasáhla i kapely, který tam úplně jakože nepatří, ale prostě se na té vlně svezly, což je třeba případ kapely Firehouse, která má mnohem větší potenciál než jenom nějaký natupírovaný vlasy a blbnutí na pódiu v nějakých takových šatičkách, až skoro dámských. Každopádně taky tam jako trošku spadly do téhletý éry. Ovšem jejich muzika je naprosto luxusní a taková svébytná. O tom se můžete přesvědčit v rámci alba, který bylo vydaný v roce 1992, Hold Your Fire. To je číslo 1. Pak můžete hlasovat pro bratrskou kapelu Giant, která v roce 1989 vydala desku Last of the Runways. Z ní znáte píseň třeba See You in My Dreams, což je skvělá záležitost. Taky tam tak jako na pomezí toho stylu se tam tak nějak motají, i když si myslím, že tam nepatří. No a Saigon Kick, rok 1992, The Lizard, deska, ze který znáte Love is on the Way. Taky taková balada, která připomíná třeba Extreme a takový tyhle ty kapely, který taky jakoby do té vlny nepatřili, protože celá ta deska je spíš v duchu grunge, než jako aby se vezla na této vlně, ale tahle ta píseň jakoby tak nějak evokuje ten pocit, že ta kapela patří právě do éry Mr. Big, Extreme a tak dál. Každopádně všechny tři desky jsou skvělý, stojí za poslech a teď je jenom na vás, abyste rozhodli, která z nich v éteru Rock Rádia zazní v sobotu večer. Takže hlasovat už můžete, nabídku na tento týden tam máte. No a my si dáme Láďu Křížka, Dropic Murphys, dáme si taky Nickelback a blížíme se k 11. hodině, to znamená, že rozjedeme elektrický oběd. To všechno už za chvíli.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
4: Toto je.
5: Dopravár, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
8: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
9: Tam, tam i duní, kouř stoupá.
10: Trutnov, potrv všech festáků.
9: 13. až 16. srpen.
10: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými dravami. Tipi, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
9: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůž.
11: Zdravím vás jako náčelník.
12: Já taky budu tam.
13: Ahoj, zdraví vás Láďa Křížek Krejson. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia.

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Pokáč, Xindl X, EEčka, Pan Links nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
7: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezký den přeje David Račák. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu, řekl to ministr Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizace pražského letiště by sveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizace pražského letiště by se nebránil ani místopředseda

0: Federace poskočil 32-letý šermíř z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu.
1: Rock Radio, počasí.
2: Tak ještě zkoukneme dnešní počasí, jak to bude vypadat. Čeká nás přechod studený fronty, takže přeháňky na většině území. Na Moravě zvýšená rychlost větru s nárazy až 50 km v hodině. No a denní teploty 16 až 21 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Koukám se ještě na naše silnice, v rychlosti jsem to tady procházel. No, jsou tady nějaký nehody na těch okrskách, zmačkaný blatníky a tak, ale vyloženě, že by tady byla nějaká hlášená, která by komplikovala nějak zásadně průjezd, tak to ne. Tak to vypadá celkem dobře, tak jezděte dál opatrně a přeju všem, abyste v pořádku dojeli.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, elektrický oběd.
2: No a my startujeme elektrický oběd, první v tomto týdnu. Při pondělku vás zdraví Kamil, váš šéf kuchař, a jsem připraven plnit vaše objednávky, pokud to samozřejmě bude v mojí moci. Tak jako když přijdete do nějaký restaurace, kde očekáváte nějaký menu a najednou byste si přáli něco z jiné planety, tak vám to taky nehodí. No a uvidíme, jak to bude probíhat. Můžete mi psát na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. No a já servíru první pochutinu dnes. Pohodovku od Toma Pettyho.

Tak Tom Petty nám rozjel dnešní elektrický oběd, pojďme na vaše přání. Mám tady vzkaz, že mám zahrát Starý desky hrajou dál a Katapult, což je skladba z roku 1986, nebo spíš z alba z roku 1986, Rock Deluxe, který budeme s Oldou Říhou rozebírat v našem podcastu Deska měsíce na konci srpna nebo v průběhu srpna. Takže se máte na co těšit, ale už tento čtvrtek budeme rozebírat album, který má taky 40letý výročí, a to je album Plní energie od kapely Citron, a na našem Facebooku nebo na našich sociálních sítích už teď najdete upoutávku na podcast, který vás čeká. Já myslím, že je velice vtipný, co tam Vašek Vlasák povídá. No, poslechněte si to, podívejte se na to, každopádně ve čtvrtek se budeme tomuhle albu věnovat celý den a budeme oslavovat 40 let od jeho vydání. No a teď pojďme zazpomínat na jinou 40letou klasiku. Starý desky hrajou dál a Katapult. Mám velkou radost, že si to můžeme pustit.

0: Tak tohle byly Halloweeni na Rock Radio v elektrickém obědě, který si přála slyšet Petra. Další přání je od Aleny, která napsala, že by chtěla nechat zahrát jako vzpomínku píseň od kapely Mesh, a to konkrétně na Petra Slavíka, který bohužel zahynul tragicky při autonehodě, tak na něj zaspomínáme a má to být právě nějaká píseň s jeho hlasem, tak si pojďme dát I chlapi mají svoje dny.
1: I

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Černé u Žďáru nad Sázavou za 2,75 milionu korun, rodinný dům ve Vinarech na Královéhradecku za 6 990 000, rodinný dům v Očihově u Loun za 2 198 963 koruny, rodinný dům v Šenově na Ostravsku za 4 900 000 a byt 1+1 v Příbrami za 3 834 310 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

Linkin Park na Rock Radio v elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí a přání, a tohle bylo podle Věry. Další vzkaz je, mohu poprosit něco od Aleše Brichty. Děkuji, Honza, s pozdravem, slušnej rok. Tak dáme si Aleše Brichtu, já jsem vybral píseň z alba Nech si to projít hlavou z roku 2007 a je to otvírák tohohle alba, který se mi moc líbí a jmenuje se Sukuba.

Dali jsme si Skid Row na Rock Rádiu s hlasem Sebastiana Bacha a zařídil to Milan, který chtěl slyšet tuhletu píseň. Je to vlastně i aktuálně novej zpěvák kapely Twisted Sister, i když ne jako oficiálně, ale jenom zaskakující za Dee Snidera, jestli se dá teda ještě nějak dohromady zdravotně. Každopádně pojďme na další přání a je tady vzkaz od Romči, která píše, že tady píše, můžeš nám prosím zahrát na Dlouhou cestu písničku od Avenged Sevenfold. Tak to můžu, pojďme si to dát teda, no a vám hlavně, ať se teda jede dobře a dojďte v pořádku.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Chtěj mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.

Tak tohle byly AC/DC, který nám zapluli do dnešního elektrického oběda. Samozřejmě bylo to dle vašich přání. Napsal si Olda, který zdraví a chtěl to poslat na cesty. Další přání je: dobrý den, zahrajte mi v elektrickém obědě něco od Proteus, ať nám to v práci jde. Děkuji moc. Tak takhle to přesně je. Takže od Prota jdeme si dát jeho poslední píseň, nebo respektive z posledního alba skladbu, která je teď hodně slyšet, a je to Anthropoid.

Rasmus na Rock Radio, Jezebel, píseň, která bohužel nezazněla v jejich setlistu na Masters of Rock. Trošku jsem byl z toho zklamaný. Čekal jsem, že tahle píseň zazní, protože jí mám rád, ale už před vystoupením jsem se díval na playlist, který měli chlapci na pódiu a říkal jsem si, ona tam není, ona nezazní. Tak jsme si dali aspoň na Rock Radio a to díky Radce, která napsala. Mám tady asi poslední přání, koukám, protože to bude dlouhý jak týden před vejplatou. Daniel napsal, že by chtěl takhle, je mi 10 let a poslouchám rádio teď každý den o prázdninách a chtěl bych zahrát do Seče do autoservisu Metaliku. Bylo by to i pro tebe, vím, že ji máš taky rád a nechám to na tobě, jakou vybereš. S pozdravem, jak jsem říkal, Daniel. Tak Danieli, mám rád Metaliku, mám ji ve svý topce, jakože těch top nejlepších kapel a taky rád hraju. Teď jsme hráli 2 koncerty o víkendu a krásně nám vyzněla na festivalu v Dačicích, na Rockfestu Dačice, tak tam jsme si ji dali pěkně v sobotu odpoledne a vyzněla krásně, tak si teď můžeme připomenout. A zdravím vás všechny, kteří jste byli v Dačicích, se kterýma jsem se tam potkal, byla vás spousta, akorát jsem neměl moc času, tak se omlouvám, že jsem se vám nemohl věnovat víc, každopádně určitě se někde potkáme a já vám to vynahradím, pokud to budete stát. Teď už je, teda si pojďme připomenout Metaliku a Master of Puppets. A já vám přeju hezký den, protože je to poslední přání, který se nám dneska do elektrického oběda vejde. Po 12. hodině už se na vás těší Dan se svým rokovým orazem. Tak jdeme na metlu.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Hezký den přeje David Račák. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Majorka v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Slovinský cykl Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem.

0: mu můžete věřit.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Tovární v Olomouci je nehoda. Nákladňáku s osobákem, je tam překážka na vozovce, vyšetřuje se tam nehoda, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, začíná rokový voraz s Danem. Já doufám, že jste si užili slunečný víkend, pogrilovali jste nějaký maso, vypili pivko a zase návrat zpátky do práce, protože co je pondělí? Nejhnusnější den, protože se musí jít pracovat. A já vám pustím nějakou hudbu, R.E.M., Hammerfall, anebo Dani Landa Ona, ale to je za chvilku.
1: Rock Radio.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

se, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: A to byly Arie, jejich Man of the Moon z roku 1992. Ale o Arie mluvit nebudem, ale o Halloweenech, protože Halloweeni přišli s novinkou, že budou vydávat nový album. Přitom minulý rok v srpnu vydali nový CDčko, ale prý toho materiálu bylo asi 30 těch písniček. Takže mají zase na čem stavět a že mají už 90% hotovýho, řekl Michael Kiske. Tak jsme na to zvědaví a prý nepůjdou s dobou ani s trendem, že nebudou využívat AI, aby jim psali tyhle ty texty a rovno to postaru. Tomhle já fandím, starou hudbu máme rádi. Já jsem si to zkoušel v nějakém programu, že vyzkoušet, jako aby to napsalo text a složilo hudbu. Je to mazec, co to dokáže dneska. Dneska už tady nepoznáte vlastně ve finále, jestli je to AI, nebo jestli je to normálně naspívaný. To už jenom lidi, kteří se tomu úplně totálně vyznají. A my se pustíme zase nějakou hudbu a já jsem vám připravil tady Queeny, Mirage Maidu a jeho Lavinu, anebo Kiss Kiss Crazy Nights.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

No jo, před 40 lety to jsme ještě byli mladý, krásný, prostě plní energie. Stejně jako stejnojmenná legendární deska Citronů a první metalový album v tehdejším Československu. 30. července se vrátíme do roku 1986 a užijeme si celý den z Citrony a Kamil album rozebere ve svém podcastu Deska měsíce s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm. 40. alba plní energie od Citronů. 30. července celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

a nám dohrávají Manowar. A já nevím, jestli jste zaregistrovali, tak naše rockový rádio nebo rock rádio slaví 18 let a stěhujeme se z Plzně do Zlína, takže bude Mejdan ve Zlíně a to bude 7.11. a předprodej už začala. Kdybyste chtěli si koupit lístky už dopředu za zvýhodněnou cenu 590 korun, tak se mrkněte na stránky rockovýradio.cz a tam se staňte s členem slušný party, to je dolů, když si jdete taková žlutá ikonka, tam to vyplníte a koupíte si to. Je to do 31.7., máte to za tuhletu zvýhodněnou cenu. No a my tam budeme mít tři větší kapely, které hrajeme tady u nás v rádiu, ale ty vám oznámíme až pozdějc, takže budete mít takový překvápko, kdo tam vlastně vystoupí a my tam budeme celý naše rádio, budeme to moderovat, budeme se bavit, budeme s váma pít, takže kdo byste si s náma chtěl zažít tenhle Mejdan v listopadu, tak si kupte lístky, ať to s náma pěkně oslavíte. A já vám pustím zase nějakou hudbu, třeba Alice, P.O.D. anebo Marilyn Manson.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Velký špatný.

0: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
1: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Pokáč, Xindl X, EEčka, Pan Links nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezký den přeje David Račák. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Zhruba 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve francouzském departementu Gironde, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. Navíc se očekává možné zhoršení situace v důsledku očekávaného nárůstu teplot. No a fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. Otroky poslal ve východočeském derby do vedení v závěru první půle Mick van Buren. Po změně stran zvýšil František Čech. Tobias Boledovič jen skóre korigoval.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Opuštěná v Brně je odstavený osobní automobil, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, tak jestli někam jedete, tak čekejte zdržení a hlavně, ať se tam pořádku dostanete.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: Máme chvilku po 13. hodině a máme první hodinku rokovýho razu s Danem za sebou. Dneska to sice venku vypadá jak na podzim, ale nebojte, ve středu přijdou ty hnusné tropy. Doufám, že máte nakoupený klimatizace, mobilní anebo větráky, protože zase budou tropické noci a my se nevyspíme a budeme zase nadávat, ať je zase škaredě, jak to klasicky umíme. A já vám pustím na zlepšení nálady třeba Lucie a písničku Daniela.

0: to byly Foo Fighters a Walk z roku 2011. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože nám začala šance liga, takže konečně český fotbal zase ožil po přestávce, po mistrovství a po pauze letní, která byla krátká pro nás, protože my, co jsme koukali na mistrovství ve fotbale, tak nám to přišlo jako chvilička, což tak bylo. No a začal první šlágr mezi Plzní a Libercem. Plzeň hrála doma a prohrála 1-3, takže ostuda hned na začátku, tak jsem si říkal, snad už nic horšího překvápko nebude. No a pak hrála Sparta s Brnem, se Zbrojovkou a Zbrojovka Brno, nováček ligy, tak přijel Spartu 3-1. Co se dalo čekat, tak ono Rosický tam zařídil ve Spartě. On si vlastně z toho Arsenalu vzal to, že byl zvyklý, že vlastně nemocných nebo zraněných hráčů vždycky bylo jako třeba kolem 10. Takže on si převzal sebou i toho doktora sebou, takže oni jedou spolu, oni jsou zvyklí jako mít zranění hráče, aby tam trošku to fungovalo, aby to bylo jako ve zvyku, v čem on jako vlastně žil poslední roky v tom Arsenalu. Takže tam prohráli 3-1 a ještě byla sranda, že Sparta hodila na Instagram, že sleduje, protože oni vzali norský útočníka a on je to bratránek Erlinga Haalanda. A Haaland dal sledování Spartě. Takže Brňáci se hned udělali po zápase srandu, že Haaland 100% se viděl tenhle ten zápas, tak jim odebral follow. Takže takovýhle překvápko. No a pak byla Slávie, která překvápko neudělala. Naopak přejela Slovácko 5-1, což byl pěkný zápas a trenér Trpišovský slíbil v přípravě za dobrý výkony, že postaví mladý kluky, což jim šance dal ten tým, co mi docela líbil. Posledně těch mladých klukách překvapili. Byl tam dobrý, ten chytil, Mojmír, ten hrál dobře hrozně. Takže uvidíme, snad se to trošku schopí, protože jako Liberec je Slávě Bčko, jak my říkáme, aby přejel doma Plzeň. 1-3 je jako pro mě úlet, to stejný Sparta s tím Brnem. No jo, no ale on už to bude vyrovnaný, protože ono těch bohatých majitelů v tom fotbale je teďka docela dost, takže oni tam nebudou výjimky. No a ve východočeském derby, odkud pocházím já, tak hráli doma Hradec s Pardubicema a Hradec vyhrál 2-1, zapaj pán Bůh. No a já vám pustím další hudbu a pustíme si třeba Vů, Škóry anebo Bruce Springsteena.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trautenberg valí na Rokin a Rokin valí do Příbramy. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rokin Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráďa Horký žeslíže. Rokin Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
10: Tamta mi duní, kous stoupá.
11: Trutnov, potr všech festiáků.
12: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Portless.
13: Ale i Swing Ondřej Havelky.
12: A 50 kapel od Bacha po Vlach. Vstupenky Trutnov.cz.
14: Zdravím vás jako náčelník. Já taky.

ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: A to byly Devu a Baba O'Reilly z roku 1971. A včera bylo výročí 14 let od paní Zdeny, která uvízla pod kořenem. Je to nejvíc bizarní video na internetu a byla pak jednou o tom vlastně reportáž a paní Zdena znova ukázala, jak tam zapadla a já vám musím pustit ten zvuk. To je tak legendární video. Kdo byl na festiáku, tak ví, že vždycky ve stanu, když se spalo, tak se zahřvalo Zdeno, Zdeno a bylo to tak virální, že prostě 14 let se na paní Zdenu nezapomnělo, tak si to připomenem. Myslím, že mnozí z vás to 100% viděli. To viděla snad podle mě celá Česká republika.
1: Ubíhají minuty, pak celé hodiny. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Marně jí hledají kamarádi.
2: Zdeno! Zdeno!
1: Ve tmě chodili pár metrů od ní, neviděli a ona se jim ozvat nedokázala. Bouchání do kořenu nebylo slyšet.
3: Strach jsme měli, protože jsme nevěděli, co se děje.
4: Promítali se mi hlavou vojáci z první světové války. Byli v zákopech, byli mokrý. Museli vydržet, takže musíš vydržet taky.
1: Kránu přestává veškerá legrace. Paní Zdena je úplně vyčerpaná a promrzlá.
4: Odskočit se si nemohl, takže zahřívala mi teplá moč.
0: Takže vojáci z první světové války. OK. Paní Zdena je prostě legenda, na ní se nezapomíná, doufám, že paní Zdena se má dobře a my jí pustíme nějakou písničku, třeba Vypsanou fixu, Amarante anebo Škorpions.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Toto je?
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Pokáč, Xindl X, EEčka, Pandlings nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot, Minit a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

Ahoj lidi, tady je Vypsaná fixa. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Rádio, který má v názvu Rock, je to nejlepší rádio. A je to hotový.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký den přeje David Račák. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu, řekl to ministr Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizace pražského letiště by se nebránil ani místopředseda ODS Alexandr Vondra. U hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47-letá turistka z Česka, uvádí média s odvoláním na policii. Po ženě pátrali záchranáři, protože nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh, a její sestře se jí nepodařilo dovolat. No a fléretista Aleksandr Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku Mezinárodní federace poskočil 32-letý šermíř z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Nečekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 na 226. kilometru na trase Praha, polsko-státní hranice. Dávejte pozor, jsou tam na vozovce dva velký kameny, je tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej voraz.
2: A my máme 14 hodin a jsme v poslední hodince rokovýho vorazu s Danem, tak si pustíme zase nějakou hudbu, ať si to pěkně tady odbékáme. A já vám pustím Pearl Jam, Arakainis Dimitri, anebo Skap.
0: Rock Radio.
4: Tak do tance, mládeži.

0: A to byly Guano Apes. No a my se půjdeme podívat na, teď jsem tady četl takový článek, protože většina našich posluchačů 100% budou profesionální řidiči, chlapi, co jezdí kamionama nebo dodávkama, tak ty nás podle mě nejvíc poslouchají. Takže kdo jezdíte po D1 a zkracujete se to přes bosonohy, tak dávajte bacha a plánou tam teďka udělat radar, že to bude fotit právě tyhle ty kamiony a podobně, protože tam denně prej projede přes 20 tisíc, ale prej je to asi protiprávní, takže se uvidí do budoucna, možná pár pokud schytáte, když se to budete krátit skrz to, že to tam předělávají nějaký kruháč. Takže uvidíte, dávejte na to bacha. Ono stejně, dneska, když se něco krátíte, tak nejste jediný, kdo to vymyslel, tu zkratku, takže stejně stojíte. Tak bacha na to, ať nemáte nějakou pokutu, ať zaměstnavatel vám něco pak nestrává z výplaty. A já pro všechny, co teda jezdí kamionem, tak vám pustím dobrou písničku Mr. Big Shine.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm,
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Dnes si vás dovolím pozvat do Kašperských hor v ulici Vimperská. Číslo popisné 12 je dům, v němž najdete hned 160 motocyklů a jízdních kol. Tato expozice patří mezi největší u nás a zajímavá je sama o sobě, protože výstavní prostory jsou umístěny ve zcela atypickém prostoru staré půdy s výškou krovu až 14,5 metru. Onen krov je excelentní prací starých šumavských tesařů. Byl totiž zkonstruován bez jediného kovového hřebíku. A co se týče exponátů, chloubou je určitě unikátní Čechy je Bemerland, na které mohli jet hned 4 lidé a dodnes se pyšní titulem nejdelšího sériově vyráběného motocyklu světa. Nenápadná motorka JAC500 sice nevypadá jako bůh jaký exponát, ale opak je pravdou, je totiž jediným dochovaným motocyklem této české značky. Co se týče vystavených jízdních kol, tak i tam najdete doslova perly, třeba vysoké jízdní kolo značky Kohout z roku 1890. No a pokud byste chtěli ještě něco o kousek staršího, v Kašperkách mají i úplně prvního předchůdce jízdní kol, dřevěné odrážedlo barona Dreise. Moto a velo muzeu v Kašperkách je opravdu na co koukat. Více informací, třeba kudy tam, či kdy je otevřeno, najdete na stránkách historickémoto.cz.
0: Rock Radio Moto Keci.

smlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: To byli skvělí Rolling Stone a Angry. A já už zdravím kluky ve studiu. Čau, kluci.
1: Nazdar.
0: Jak jste užili víkend?
1: Hele, docela pohodičkově vlastně. Já jsem teda hrál v sobotu, včera jsem byl na koncertě. Hmm. Takže jako taková pohoda.
0: A na čem jsi byl?
1: V Letňanech jsem byl, prosím tě, na Pitbullovi včera.
2: Mr. Worldwide.
1: Ano, Mr. Worldwide. Ale jako musím uznat, že to byl docela našlapaný koncert. Jako vím, že naši posluchači to třeba úplně jako neposlouchají, ale teda show to byla parádní živou kapelu.
0: A on už tady po třetí, ne? Nebo tady teďka byl?
1: Strašně několikátý.
0: A oni nosili ty plešky, ne? Vždycky na tyho koncerty.
1: No, všichni tam byli. Všichni fanoušci byli v pleškách a v bílých košilích. To bylo hrozně pěkný. 55 000 lidí tam bylo.
0: To
2: je hodně slušný.
0: A ono bylo docela dobrý počasí, včera docela to šlo, foukalo.
1: Krásně, bylo krásně úplně, bylo to boží, no.
0: A tak on je legenda, hele, to má, hele. My jsme na tom vyrůstali.
1: No jasně. Já jsem si přišel, jako, že je mi 18 a jsem v klubu prostě někde. Jo.
0: Počkej, to nám je pořád 18.
1: No, takže jako před dvěma rokama.
2: Skoro dvakrát.
0: No, já už mám za sebou. Bohužel. Super, tak to byl rokovej voraz. Já vám pustím ještě nějakou hudbu, než tady nechám klukům. Budou třeba Faith No More, Divoký byl, anebo Bon Jovi. Já jsem Dan Kotek, byl rokovej voraz s Danem, tak se mějte hezky a čau.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Štěji mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jedno. Hodinu od Prahy. Terapie tichem. CZ.
13: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
5: Rock Radio. Zprávy.
6: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda se chystá umožnit registraci aut bez návštěvy úřadů. A víc ke změně u SPZ tak řekl po jednání kabinetu premiéra Andreje Babiše v České televizi ministr průmyslu Karel Havlíček.
7: Kdo bude chtít, bude si moci svoji značku ponechat i při změně auta. Přitom současně budeme automatizovat další procesy, pokud stát tu konkrétní informaci už má, což myslím, že je také něco, po čem jsme dlouho volali, nemá důvod ji znovu požadovat po občanovi.
6: Vláda dnes také omezila případnou výstavbu větrných elektráren pomocí snížení původního rozsahu tzv. Akceleračních zón na 11%. Policie je od rána kvůli výhrušce bombou v pohotovosti. Kontroluje 400 úřadů, obchodních center a dalších budov po celém Česku. Postupně kontaktovali také provozovatele a objekty, kontrolují za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Na kopci Tlustec na Česko-Lipsku se zřejmě znovu začne těžit čedič. Těžařská společnost chce zahájit přípravné práce už příští rok. Musí ale získat povolení báňského úřadu. Hornina se tam dolovala naposledy před víc než 20 lety. Obyvatelé ale s obnovením těžby nesouhlasí. Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku. Poskočila o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, která na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je taky nadále devátou Češkou v pořadí WTA. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
5: Rock Radio. Počasí.
8: V Čechách máme polojasno, možná spíš oblačno, ale na Moravě tak tam ještě dneska rozhodně prší. To se během pozdějších odpoledních a hlavně taky večerních hodin určitě změní, protože by mělo ustat jak srážek, tak oblačnosti, takže ta dnešní teplota kolem 22, 23 stupňů vydrží. Večer už přestane pršet, přes noc už by mělo být sucho, no a zítra to začíná zase vypadat na léto, protože průměrná teplota bude kolem 25, na jižní Moravě dokonce 29, no a mraků úplný minimum.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
9: Podíváme se ještě, jaká je situace na silnicích. V Rumburku si dejte pozor na ulici Jiříkovská. Jsou tam v sobě dva osobáky, zatím to je prý průjezdný, ale to už se klidně mohlo změnit. Jestli jedete na Strakonice, tak na D40 si dejte pozor na 68. kilometr směrem právě do Strakonic. Je tam nějaký plast na komunikaci, takže rozhodně sundejte nohu z plynu. V ulici Bauerova v Brně jsou v sobě dva osobáky, tam už se to začíná docela štosovat. A ještě tady mám něco z D3, 72. kilometr směrem z Mezna. Je nějaká větev, která zasahuje do pravého jízdního pruhu, takže prosím vás, oči na štěpkách.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
5: Rock Rádio. rokový odpoledne.
8: Víkend je za náma, máme tady pondělí, ale to nemusí nutně být špatná zpráva, protože už je po třetí hodině a rokový odpoledne právě začíná. Kuba i Petr jsou na svých místech, vy jste taky tam, kde jste, a to je skvělá zpráva.
9: Během toho víkendu jste si určitě mohli pořádně nabít telefony a taky pořádně nabít počítače, protože ty se vám rozhodně dneska budou hodit. Zase vás něco bude dneska čekat, ale teďka už vás bude čekat další muzika.
8: Bude Linda Perry, taky Rybičky 48, který ještě nejsou starý, nevím teda, ta pecka je z roku 2013, takže možná touhle dobou už by řekli něco jiného. Každopádně Hailstorm, tady budou za chvilku, ale teďka tahle ta ultra skvělá pecka Here I Go Again a Whitesnake právě teď na Rock Radio.

0: Rock Radio.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Vypadá to, že Linda Perry měla právě až moc vína a dohrála teďka na Rock Rádiu v 15 hodin a 19 minut s její peckou Fill Me Up. No a my se budeme teďka posouvat v rokovým odpoledni dál. Tentokrát pro vás máme totiž zase dva lístky. Tady ten týden rozdáváme na Harley 7.8. ve Strakonicích.
1: Budou tam dokonce ještě s kapelama Debustrol a taky Loco Loco. Bude to v letním kině a vy tam můžete být. Stačí jenom, abyste nám napsali na Facebooku. Takže si najděte na Facebooku profil Rock Rádia a do zprávy Rock Rádiu napište, proč zrovna vám by měli přistát lístky na Harleje 7.8. ve Strakonicích a taky tam napište svoje telefonní číslo, protože my si s váma chceme asi za hodinu a půl pokecat.
0: Takže rozhodně pište, ať o ně nepřijdete. Si se budeme rozdávat celý týden, ale proč nemít hnedka v pondělí, že jo? Teďka už se hledáme další muziku, čekají nás Red Hoti, taky Rob Zombie, Aleš Brichta se přijde podívat, ale teďka už se chvilku dáme Def Leppard, jo?
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

před 40 lety, to jsme ještě byli mladý, krásný, prostě plní energie. Stejně jako stejnojmenná legendární deska Citronů a první metalový album v tehdejším Československu. 30. července se vrátíme do roku 1986 a užijeme si celý den z Citrony a Kamil album rozebere ve svém podcastu Deska měsíce s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm. 40. alba plní energie od Citronů. 30. července celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Red Hoti a jejich Snow právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. 15 hodin 37 minut.
1: Strašně hlučná taky teda.
0: Je, no dobrý, je, no, dobrý, docela, vejď.
1: Jak kdyby komár tady lítal ve studiu.
0: Hele, ale prosím tě, já mám teďka otázku hlavně na naše posluchače, jo, a možná i vlastně na tebe, Kubo.
1: Dobře.
0: Já totiž, mě bude teďka vlastně příští týden začínat taková týdenní dovolená a budu v jižních Čechách.
1: Jasně.
0: A teďka prostě, já vím, že v jižních Čechách máme docela dost posluchačů a velkou fanouškovskou základnu, takže vlastně, co jsou ty místa v jižních Čechách, který prostě tam musím.
1: Dobře, tak počkej, musíš specifikovat. Chceš jako město nebo přírodu, architekturu,
0: hele,
1: hrady, lesy,
0: spíš
1: hory.
0: Spíš jakoby hledám něco přírodního.
1: Přírodní,
0: něco přírodního.
1: Jasně.
0: Kam jet na výlet prostě.
1: Mm-hmm.
0: Víš.
1: Ty jo, tak to jsem sám zvědavý, co nám posluchači
0: přesně
1: doporučí,
0: tak.
1: Protože já mám třeba v jižních Čechách kus rodiny, takže tam jako já tam hrozně rád jezdím, nádherná příroda a každý kus jižních Čech je trošku jiný. Samozřejmě u Šumavy je to jiný než kolem Budějc a Krumlova a Jindřichohradecko třeba, tak to je úplně jiný, ale třeba jsem vždycky chtěl vyzkoušet takový ty, jak se to jmenuje, no tam jsou ty vlci, že jo, tam jdeš a koukáš na ty vlky z toho, no jmenuje se
0: zoo?
1: To nějak. No, dobře, děkuju. Ne, je to prostě takový místo, jmenuje se to nějaký vlčí jámy nebo něco takového a prostě tam jdeš po takovým tom, jak jsou ty stezky v korunách stromů, tak něco podobného, ale
0: jo.
1: Je to nad obrovským takovým oploceným prostorem, kde jsou vlci.
0: Aha.
1: A normálně tam můžeš jít a vidět je tam a oni už jsou jako trošku zvyklí na ty lidi. Něco takového myslím, že je, no. Jestli o tom něco víte, napište nám, pak si o tom za chvíli pokecáme, protože jako tipy na výlet v jižních Čechách, to je nekonečný téma.
0: Přesně tak, takže rozhodně vytáhněte telefony a na Facebook nám napište tady ty tipy a my si tady pak o tom aspoň můžeme pokecat. Teďka už se dáme další muziku, čekají nás Offspring, taky Theory of a Dead Man, anebo Tři sestry.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
6: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minit a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rokovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda navrhla pro výtvarníka Milana Knížáka pohřeb se státními poctami. Po jednání vlády to dnes řekl vicepremiér Karel Havlíček. Podmínkou bude ale souhlas rodiny. Pohřeb se státními poctami by podle Havlíčka mohl probíhat podobně jako v minulosti v případě herečky Vlasty Chramostové. Milan Knížák zemřel ve věku 86 let. Lepící pasti na stromech můžou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody říká Petr Stýblo.
2: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě. Teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
1: Kromě toho, že lepící pasti můžou usmrtit živočichy, jejich používání v Česku zakázané. Česká obchodní inspekce zajistila na tržnici v Hatích na Znojemsku padělky za 1,40 milionů. Šlo hlavně o oblečení, obuv, kabelky a další výrobky s padělanými značkami. Inspektoři se od dubna do července vraceli na kontroly do tržnice opakovaně. Kous požáru ve Španělsku a Francii se dostal až nad Česko. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byl vidět na snímcích z Družice. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometru nad zemským povrchem. Obávat se zvýšené koncentrace plodin při zemi, ale nemusíme. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Aktuální přáňky se nám pohybují hlavně na východě Čech, konkrétně mezi Jihlavou a Pardubicema, a bude to pokračovat směrem na východ. Takže určitě nějaké přáňky se objeví v Brně a ve Zlíně a možná ze západu ještě ojedinělé něco přijde na Plzeň nebo Karlovy Vary. Každopádně momentální teploty venku kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 15. Zítra by nás mělo čekat krásné polojasno a navíc na většině území dokonce i jasno po celé České republice. Kolem 25 stupňů a večer to padne asi na 10.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
5: Pozor si dejte v táboře na Soběslavský, tam se srazili dva osobáky, je to průjezdní, ale jenom s opatrností. V Markvarticích u Jihlavy, nebo chcete-li u Telče, tak tam se taky srazili dva osobáky, je to na hlavním tahu obcí, takže taky komplikovaný průjezd. V Liberci, tak tam v Hlávkově ulici u Rozvodny se taky srazili dvě osobní auta, právě probíhá vyšetřování nehody, je to v zatáčce, takže tam projíždějte velmi opatrně. A dvě vozidla se srazily taky na D8, tam jde o 28. kilometr směr na Prahu na D8. Překáží to v provozu, tak si dejte pozor.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 16:03 k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě připomínáme, dneska zase rozdáváme dva lístky a tentokrát na Harley.
5: Harley hrajou 7.8. ve Strakonickém letním kině a vy tam samozřejmě můžete bejt, dohromady tam ještě budou taky s nima kapely Debustrol a Loco Loco. A když nám napíšete na Facebooku do zpráv Rock Rádia, že zrovna vy chcete na tenhle ten koncert a ještě nám tam připojíte telefonní číslo, tak je dost možný, že vám v příštích 40 minutách zavoláme a sdělíme vám tu šťastnou novinu.
3: Takže hodně pište, ať tohle to neprošvihnete, protože oni si ze těch šancí přes tady ten týden ještě jich bude víc, ale proč si to nevyhrát hnedka ten první den, že jo? My vám k tomu pustíme další muziku, ať se vám to celý píše líp. Čekají vás Europe, taky Pretty Reckless se přijdou podívat, ale tady tu hodinku nám rozjedou Pink Floydi a jejich High Hopes, peska z roku 94, pojďte na ní.

hustá, velký lana, viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

0: Budeme rejdit ve 4 hodiny a 20 minut na Rock Rádiu. Yes, pořádný rokový konec samozřejmě musí končit tím, že se flákne do bubnu a všichni dají pořádnou ránu. Takhle samozřejmě to je ta klasická roková, řekl bych, vzorec. A přesně podle toho vzorce samozřejmě vždycky jeli a možná, že ho i jako i trošku pomohli vytvořit kapela Judas Priest. A právě kapela Judas Priest se teďka v neděli objeví v ostravský Ostravar aréně a vlastně po dlouhé době zase přijedou do Česka.
1: Je to tak, vypadá to, že v únoru strávili opět měsíc ve studiu, aby si udělali takový, jakože řekněme, základy, no ale prostě vypadá to, že chystají nový album, jako já jsem teda docela dost zvědavý, abych ti řekl pravdu.
0: On to Richie Faulkner, kytarista, vlastně prozradil v rozhovoru, jsme se dočetli tady v Headlineru, že vlastně jo, strávili jsme měsíc ve studiu a vlastně možná bych to neměl říkat, ale už jsem to prozradil, je to venku, tak co se dá dělat. No a když už teda je venku ta informace, tak rovnou i prozradili, že to bude trošku jiný než předchozí deska. Ta byla trošku taková právě jiná než většina Priestovský tvorby, takže teď se jako trošku vracejí do toho tradičnějšího Judas Priest duchu, takže rozhodně se máme na co těšit. Deska vyjde někdy příští rok, ale dá se očekávat, že už teďka právě na nedělním koncertě zazní nějaký nový pecky.
1: A hlavně taky to, jestli jste fanoušci Judas Priest, tak tohle to není málo, protože Sony Music, která se právě o Judas Priest stará, tak dokonce i dokončili celovečerní dokument o té kapele, která se jmenuje The Ballad of Judas Priest, takže opravdu jako co se týče tady té kapely, je na co koukat.
0: Rozhodně je i co poslouchat, pokud teda se zase vrátíme k tématu Rock Rádia, protože my tady pro vás máme připravený Delaney, budou taky vanastovky jejich čaroděj, no a Halloween a Dr. Stein, to nás čeká už za chviličku.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
10: Tamta mi duní, kouř stoupá.
11: Trutnov, potr všech festiáků.
12: 13. až 16. srpen.
11: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými dravami. Tipi, indiáni, humanum. Hvězdárna poslu. A kozáka tam.
13: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
14: Zdravím vás jako náčelník

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Kapela D-Lane a Paolo Ribaldini právě teďka na Rock Radio 16 hodin 38 minut a už za chvilku si rozvíme, kdože půjde na Harley do Strakonic už 7. srpna.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
7: Rock Radio. Pořád jsme tady a po malý chvilce jsme teda zpátky, jsem chtěl říct, a nejsme už tady konečně sami, protože s Kubou a s Kubou je tady ještě se mnou Luděk, který dneska vyhrál dva lístky. Nazdár, nazdár.
8: Já vás zdravím, Petře, Kubo, ahoj.
7: Tak prosím tě, hele, jsme moc rádi, že jsi to vyhrál zrovna ty. Psal jsi nám, že by si chtěl jít se svojí přítelkyní, která miluje koncerty, takže prozraď mi, chodíte spolu často na koncerty.
8: No, když to vyjde, tak jdeme většinou chodí sama, no, bohužel.
7: Jo, až takhle, jo, že opravdu chodí jako úplně sama na koncerty, jo?
8: Jo, jo, má to tolikrát, že chodí sama, ano.
7: Ty, brďo, a na jakém koncertě jste spolu byli naposledy, mi prozrať?
8: Naposledy to byly 30 kdy v Bráníku.
7: Hezky, hezky. Hele, a na Harleych jste spolu už někdy byli, nebo to bude úplná premča?
8: Premiéra bude.
7: Hezky, hezky, hezky. No tak prosím tě, já doufám, že si to pořádně užijete. Ještě mi jenom řekni, budete takový, že budete kalit hezky pořádně v kotli, anebo to spíš budete sledovat od někud z dálky?
8: Jaký znám, tak budeme v první řadě v kotli.
7: Tak je to správně. Je mi jasný, že dneska skončí lístky v těch správných rukou, takže prosím tě, pořádně si to užijte. A když jak nám potom pošlete fotku, jak jste si to užili, jo?
8: Určitě začneme. Super. Díky moc.
7: Tak jo, měj se hezky, ahoj.
8: Čau, čau.
9: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Škoda, že v rádiu taky nemáme kotel, aspoň bychom viděli, jak paříte na Cranberries, Crucifix, Darkness a nebo Metallica, která hraje na Rock Rádiu právě teď.

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Pokáč, Xindl X, EEčka, Panlinks nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.
4: Slušnej rok.
5: Rock Radio.
4: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
8: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Hasiči dnes ukončili zásah u výškové budovy ve Zlíně. Vyhořelý objekt proto předali jeho majiteli. Ten musí ohrožující části stavby odstranit do 6 týdnů, ostatní pak do 15. prosince. Objekt začal hořet 9. července a hasiči požár zlikvidovali po skoro 2 týdnech minulý týden ve středu. Paliativní péči čekají v Česku velké změny. Přichází totiž nová strategie, která má celý systém tohoto oboru zlepšit. Co všechno zahrnuje, vysvětluje mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
9: Strategie počítá s rozvojem specializované i obecné paliativní péče, lepší koordinací zdravotních a sociálních služeb, podporou domácí a komunitní péče, systematickou podporou rodin a neformálních pečujících i dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků.
8: Demografický vývoj ukazuje, že paliativní péče bude v příštích letech potřebná pro čím dál větší počet lidí. Z bytového domu v Ivančicích na Brněnsku dnes šlehaly plameny. Hořela dvorní přístavba s pobočkou České pošty. Z budovy muselo před plameny utéct několik desítek lidí. Několik jich museli hasiče zachraňovat. 20 lidí také skončily v péči záchranářů kvůli nadýchání kouřem. Deblová světová jednička Kateřina Siňáková vynechá po Praze i turnaj ve Washingtonu. Kvůli problému s kolenem si dopře další pauzu a na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Torontu a po boku jiné spoluhráčky. Siňáková může jako první už po 6. zakončit sezónu jako světová deblová jednička. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
7: Rock Radio. Počasí.
10: Určitě už jste slyšeli, že v tomhle týdnu se mají vrátit tropické teploty, to nás ale minimálně do středy nemusí trápit. Dneska máme spíš tak polojasno, teploty kolem 23 stupňů a na východní polovině republiky rozhodně ještě nějaký déšť a poměrně dost oblačnosti. To by se během dnešního pozdějšího odpoledne a taky podvečera a večera mělo trošku uklidnit, ty přeháňky už odejdou, stejně tak mraky se tak nějak rozpustí. No a přes noc už by mělo být víceméně jasno, asi 15 stupňů a zítra tak to už bude víceméně jasno až polojasno. Jasno, na jižní Moravě třeba krásných 29 stupňů, jinak průměrně tak kolem 25, no a od středy to už ty třicítky přijdou.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Dejte si pozor, v Olšinách v Praze jsou tam sobě dva osobáky a už se tam asi dost pravděpodobně dělá kolona. Na Mendlově náměstí v Brně vás bude čekat prasklý potrubí, ta komunikace je celá dočasně uzavřená, je tam strašně moc vody na zemi, takže si ideálně celému Mendlově náměstí v Brně vyhněte. Na náměstí Jana Kypty v Telči, tak tam je zase kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli havárii jednoho osobáku, takže tam můžete čekat docela velkou kolonu. A ještě ten mám jednu nehodu z Ostravy, konkrétně v ulici Veleslavínova. Dejte si na ní pozor, ať se tam neseknete, jo?
6: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový odpoledne.
10: Rokový odpoledne pokračuje, Kuba Vaňa s Petr Janda jsou na místě 4 minuty po 17. hodině, to znamená, že právě teďka dáváme svátek
11: opáté. Svátek opáté, ano, dneska slaví Věroslav, takže všem Věroslavům přejeme všechno nejlepší ke svátku, aby ti řekl Kuby pravdu, tak já žádnýho Věroslava teda neznám.
10: Já už teď taky ne, ale teď, takhle, spíš nevím, kde je mu konec, ale jednoho Věrdu jsem znal, tak jestli třeba náhodou poslouchá, tak tě zdravím a všem ostatním Věrdům taky přejeme všechno nejkrásnější, případně jestli máte nějakého v okolí, tak mu rozhodně nezapomeňte popřát a třeba mu doporučte, ať poslouchá Rock Radio, protože tady máme samou spoustu skvělých věcí.
11: Já s tím souhlasím, ale hlavně tady máme samou spoustu té rockové muziky, že jo, který právě teďka všem věrům pošleme. Čeká nás Liquido, taky legendární UFO a jejich Doktor, přijdou i AC/DC s jejich ještě legendárnějšíma Hells Bells. A teďka už nám pojede Medvěd 009 a jejich Naděje. Pecka přímo tady z toho roku, tak si ji pojďte užít. Rock Radio je tady s váma.

0: Liquido, jejich narkotik právě teďka končí na Rock Rádiu v 17 hodin a 19 minut a není tomu tak dlouho, je to dokonce jenom pár desítek minut, co se hlavně plzeňskou hudební scénou prohnala taková dost nepříjemná zpráva. My jsme se rozhodli, že si myslíme, že je správně, abychom tady u nás na Rock Rádiu o tom právě mluvili. Bohužel nás opustil Petr Slavík, zpěvák legendární plzeňský skupiny Mesh.
1: Slyšeli jsme už o víkendu o té autonehodě v Rakousku, která se stala. Bohužel jsme právě teď zjistili, že šlo právě o Petra, ani přes rychlej transport vrtulníkem a veškerou snahu lékařů se prostě bohužel nepodařilo ho zachránit, takže vyjadřujeme upřímnou soustrast nejenom rodině, ale taky samozřejmě všem fanouškům kapely, členům kapely. Třeba Milan Ráš, právě tady člen kapely, napsal, že už teda se ta zpráva dostala ven, takže to teda potvrzuje a že Petře byl si důkazem, že i v hudební branži může existovat kamarádství. Děkuju za všechno, co jsme za desítky let společně mohli prožít. Je mi smutno, nám je taky smutno.
0: Nám je taky, je to vždycky strašná zpráva, když někdo takovejhle opustí tu českou hudební scénu. Bohužel je tomu tak, takže můžeme si na něj dát všichni dneska panáka nebo alespoň pivo a my alespoň na něj pustíme nějakou písničku. Čeká nás Goo Goo Dolls a jejich Iris, který bychom právě mu chtěli věnovat, a předtím ještě budou Sabatoni nebo taky Horký žeslíže.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Kapela Advance právě teďka volá SOS, ale nebojte se, samozřejmě, no, pomoc už je na cestě, a už on se dorazila, protože máme 17 hodin 38 minut a kapitán už je tady.
1: Kapitán no, dorazil.
0: Kapitán, no, to je tak, když člověk chce říct hodně myšlenek najednou, no.
2: Jasně, tyvo, parádička.
0: No tak ty máš za sebou výšku s našima posluchačema.
2: Ano, ano, bylo to krásné, přátelé, zažili jsme úplně, jako dá se říct, za ty dva dny, za ten celý víkend jsme zažili strašně moc věcí. Já teda musím jako smeknout před jedním posluchačem, který jel normálně od Benešova až do těch Pasohlávek na Jižní Moravu. Na skútru, na 125.
1: Ty bláho, to je přes vesnice, ne? Určitě no, míra, s tím se nesmírá
2: dálnici. No, ono mu to jelo asi kilo.
0: Musíš být schopný
2: vítr,
0: dosáhnout 80 kilometrů.
1: Jasně,
0: to
1: jasně.
0: Můžeš na dálnici.
2: Když foukal dobrý vítr do plache, taky 110. No a, a potom tam přijeli tyhle dva bratia ze Slovenska. A tyhle, ty byli výborní. A oba dva přijeli na čoprech. Normálně si to dali, jako, že to, tímto vyčítám každému, kdo tam byl, o tam teď pár kilometrů a byl línej. Ne, oni opravdu dojeli ze Slovenska, Andrej a Juraj, hele, a oba dva vypadali jako někdo.
0: Aha. No.
2: Hele, Andrej, na to jsem přišel až v neděli, tak ten vypadal normálně jak Hellboy.
1: Úplně, takhle, přesně.
2: Akorát mu chyběly ty rohy, no, měl tu bradu všechno jako Hellboy. A Juraj, ten normálně, ten, to bylo jasný, tomu chyběla akorát deka pod světlem a brokovnice, ale Renault Reigns, vole. Ale úplně vyšitý.
1: Aha, ok, ok, tyjo, to muselo být, to muselo být, ale zážitek docela.
0: Kolik se vás sešlo vlastně?
2: Hele, sešlo se tam asi 10 nebo 9 nebo 10 motorek, nevím. Takže ideální stav, já jsem se vždycky obával toho, kdyby třeba jelo 50 lidí, tyjo, tak nevím, co bych s tím dělal.
0: To už na té silnici je
2: to
0: takový,
2: už je,
0: jako
2: to už je
0: vlastně
2: velká kolona, to už se musí rozdělit a tak. A už je ta složitější, ta logistika. Ale bylo to perfektní, zažili jsme i spoustu jako dobrodružství, kdy tam kamarád se praskl vejfuk. Ještě, jo, ještě jo, jo, jako upravený akrab, takže ty, když ubrala plyn, tak to střílelo, jak zděla, a bylo to super. Pak se jí v Dolních Věstonicích vybila baterie, takže v tom největším vedru, jestli si vybavujete neděli, jak byly ty největší pařáky, tak v tom největším pařáku, tak ve dvě odpoledne jsme
0: na Jižní Moravě.
2: Na Jižní Moravě, kde je ještě víc, jo, tak jo, tam jsme museli tohle to roztlačovat.
0: Ty bláno,
2: jo, ale co, roztlačili jsme to super všechno a musím říct, že to bylo skvělý, všem moc děkuju a poznám jsem další úžasný lidi.
1: To je skvělé.
0: Další důkaz, že když rokeři držej při sobě, takže ano, prostě všechno je skvělý. Přesně, tak pojďme dál držet při sobě, i když nám za chvilku končí rokový odpoledne, ale dobrý je, že už vysvítává další světlo na konci tunelu a v podobě roku na přání, protože to je to, co nás čeká od 18 do 20
2: ano,
0: hodin.
2: Ano. Volejte, pište.
1: My se tady s Kubou sama rozloučíme ještě posledníma pár peckama, čeká vás třeba Chumba Wumba, Papa Roach nebo Valda Gang. Ten si užijte a my se s vámi uslyšíme zase klasicky zítra od 3 do 6.
2: Jasně. Říkám ještě na závěr taková tečka. Z té výšky jsem přijel včera ve 11:15 v noci.
1: Takže buďte na Jirku hodný dneska, prosím vás. Jo. A buďte schovývaví. A my se zříme zase zítra, jo? Ahoj. Tak čus!
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minute a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda schválila novelu zákona o obcích. Narovnat by měla pravidla odměňování představitelů samospráv při souběhu funkcí. Cílem schválené normy je dále vytvoření centrálního rejstříku dobrovolných svazků obcí anebo zlepšení evidence představitelů samospráv. Prezident Petr Pavel dnes jmenoval 15 nových soudců. Zároveň jmenoval taky šéfku Ostravského krajského soudu. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně této instituce Daniela Teterová, které začne sedmiletý mandát od 1. srpna. Ministr Jeroným Tejc po svém nástupu do úřadu avizoval, že počet kandidátů sníží. Nejvytíženější silniční tah v Ostravě zasáhne několika týdenní dopravní omezení. Už tuto sobotu začnou silničáři opravovat skoro 6-kilometrový úsek Rudné ulice. Jak budou práce probíhat, řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
17: Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu.
16: Zakázka vyjde na zhruba 155 milionů korun. Evropská unie poslala Francii a Španělsku 17 letadel, včetně vrtulníků proti požárům. Podle Evropské komise je ve Francii nasazeno 7 letounů a 4 vrtulníky z Česka, Chorvatska, Německa, Portugalska, Slovenska, Švédska a Turecka. Pomoc zamířila také do Španělska, kde také bojují s plameny. Navíc do těchto částí přichází další vlna veder. Tolik zprávy, hezký večer.
15: Rock Radio, počasí.
18: Tak děkujeme Moniko moc krát za zprávy a pojďme se podívat, co nám Český hydrometeorologický ústav předpovídá na úterý. Tak říkají tady, že by mělo být ráno polojasno až jasno, během dne pak přechodně až oblačno a večer většinou vyjasnění. Nejvyšší teploty na 30 a v 1000 metrech na horách stupňů 19.
19: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
15: Rock Radio. Doprava.
18: Podíváme se do ulice U Balvanů. V Jablonci nad Nisou tam se stala nehoda dvou osobních aut. Pozor na to. Na D0, tedy na Pražském okruhu, na 16,5 kilometru na trase Ruzeně Modletice je nehoda dvou osobáků a díky tomu je to tam sjízdné se zvýšenou opatrností. Potom se ještě podíváme do Holečkovy ulice v Českých Budějovicích. Tam osobní auto srazilo chodce, na místě je záchranka. Dávejte pozor, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, hlavně doražte v pořádku.
19: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
15: Rock Rádio, rock na psání.
18: Ahoj! Třebnici, máme 2 minutky po 18. hodině, tu pondělí a po víkendu řádně zničený, lomeno odpočatý, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgy z vás opět vítá na palubě naší pirátské lodě Rock Radio. Pojďme to rozjet, po 18. hodině vždycky váš oblíbený pořad Rock na přání, kde se můžete 2 hodinky svobodně hudebně vyjádřit i vyřádit. Tak to využijte a volejte mi na 725-844-424 a nebo mi pište na Messengera či do mailu, to už nechám na vás. Na úvod si dáme počmáraný biznismeny Kysáky a jejich pečku Reason to Live a během týhle skoro 4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Tak, přátelé, tohle byli Kysáci a Reason to Live. No a čím odstartujeme náš rok na přání, já se na to hned koncmrknu. Volal mi jsem jako první Ondra, hrdý otec, že jeho syn Ondra dneska krásně zabruslil, když byli spolu bruslit. No a přátelé, já, že bychom měli zahrát nějaký Trautenberg, říkal Ondra. Tak já jsem tady vybral pecku Spoura kanců. A nejen tak náhodou. To mě přivádí na to, že po cestě při našem motorkářském výletě jsme zavítali, nebo jeli jsme přes obec Pavlice a tam normálně je chrám páně, pro mě teda. A to byl normálně, to byla prodejna klobásový ráj, jo. A tam vlezete, já z toho mám i výborný video, který vám bohužel jako nějak jako nemůžu pustit, ale tam vlezete, normálně obrovitánský krám a všude jsou klobásy. Lidi tam semleli snad celou faunu celý týhle planety, takže i kanci tam byly. A kančí klobásu jsem si právě dokonce dal a byla vynikající. Tak proto Vzpoura kanců.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Cool, superstar, one more minute. Přátelé, ještě máme několik minut. Buďte v klidu, všechno stihnem, nebo stihnem toho dost. Všechno nikdy nestihnem, to je jasný. Hele, psal mi tady Josef Pepino Novotný. Zdravím, kapitáne, právě jsme vyrazili s rodinou autem do Itálie. Čeká nás dlouhá cesta a poprosili bychom zahrát nějaký pěkný Ale Storm. Ať časně dojedeme a taky pro vás do rádia. Moc díky, Markéta. No, tak co pak, abyste dojeli, to vám samozřejmě přeju, ale hlavně, aby se vám v Itálii nic nestalo. Ono, jak jsem koukal, to tam je poslední dobou takový dost divoký. Tak doufám, že se vám všechny nepříjemnosti vyhnou. No a od Illstorm jsem pro vás vybral pecku Banana, která je z roku 2025 a je fakt dobře cáklá.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
5: Zach Wild a jeho Black Label Society,
4: veselá parta Aylstorm
5: i Američané Savatage a Testament,
4: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Tak jo, přátelé, tohle byl Linkin Park s peckou Numb a jdeme hrát dál. A než si zahrajem, tak tady René Koleš reagoval krásně. Zdravím, Mirko, právě jsem zaslechl info o dobrodružství na skútru z Benešova. Tak já s kamarádem, on na velké mašině, já na skútru 150 kubických centimetrů. Jsme ve středu po práci vyjeli směr západní Čechy, následně ve čtvrtek Krkonoše, v pátek Český Těšín, v sobotu Jižní Morava a v neděli Budějce. Celkem 1466 kilometrů. Super a smekám před kolegou na opravdu velké motorce, René. Hele, tak to je ostrý, to je ostrý. A jako ten 150 skútr, ale přece jenom už jako dává ještě trošku víc, ale právě ten míra jen na 125, což mě rozšvihalo. Vlastně opravdu ta rychlost těch 100. Ale za ty kucí, jak jeli ze Slovenska třeba Andrej, tak mu dělal skvělý doprovod, protože ten jel opravdu kuchačku, ten se to brblal těch 80-90, takže kluci jeli, krásně jeli a dokonce díky zmatkům v naší rychlejší skupině dojeli do kempu Pasohlávky dřív a už si stihli dát pivo, než jsme dojeli my, což bylo úplně na té celé situaci nejkrásnější. Jinak, přátelé, jestli jste uvažovali, jestli s náma jet, nejet, aby jsme vám neujeli, nebo tamto, vůbec nemějte strach, byly tam motorky úplně všeho typu, byla tam litrová kava, moje Vofro, pak tam byl kámoš na Goldwingu, to je takovej ten autobus na dvou kolech, zdravím Míro, dobrou chuť a umrus navrch. A pak tam byli přátelé na čoprech, byli tam na naháči, tam byla kamarádka Hyena, taky moc zdravím. Vodní jsem koupil od její kamarádky stan za 3 kila, takže děkuji i její kamarádce. Aspoň mám pro Wolfíka dárek z cest. Takže motorky vůbec na tom nezáleží, všichni jsme ohleduplní, čekali jsme na sebe, kde to šlo, na nikoho jsme se nevyprdli, ani náhodou, všichni jsme si dávali krásnou podporu. Zažili jsme tam i dobrodružství, když se kamarádce vybila baterka, tak jsme ji normálně v tom největším vedru roztlačili, nebyl to vůbec problém. Takže se příště nebojte jet s námi, bylo to úžasný zážitek, obrovská sranda. No a teď už další záležitost, co budeme hrát. Radek by chtěl pro nás do rádia, pro všechny posluchače a zvláště pro jeho lásku Veroniku do Luhačovic zahrát od Brichty Slečnu závist. Prosím, Verčo, to je pro tebe.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Pan Bruce Dickinson a Man of Sorrows u nás v roku na přání na Rock Rádiu a samozřejmě s váma jsem u toho já, váš kapitán. Na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, otevíráme taky nějaký maily, aby to bylo spravedlivý. Tak jsem tady otevřel od Petra Gregora mail, který psal: dobrý den, můj kámoš Jakub Dejdar slavil o víkendu svátek, já bych mu chtěl zahrát Feeling This od Blink-182. Cože, měl svátek Jakub? Jo, to jsem zapomněl úplně Jakubům popřát. Prosím vás, já se strašně omlouvám. Pro všechny Jakuby, co se s nimi známe osobně, tak pro ně bude i tato píseň Feeling This a přichází s tím velká omluva. Omlouvám se i mému bratranci Jakubovi. Jak víte, byl jsem ve víru, ale to mě neomlouvá, takže ještě jednou všechno nejlepší všem Jakubům.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Pokáč, Xindle X, EEčka, Pandlings nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: Tak jo, přátelé, tohle byl Ozziáš, Mr. Crowley opět byl s námi a to jsem velice rád. No a my se podíváme, co budeme hrát dál. Tak, co bychom tam tak jako švihli? Já bych tam dal, počkejte, tady jsem to někde měl. Tak zahrajeme tadyhle, já se omlouvám, mě to vypadlo, nebo víte co, necháme se takhle překvapit, mě teď někdo zrovna volá, tak ho dáme rovnou do vysílání, ha, to bude sranda, aspoň doufám. Jirka Vajgis, Rock Radio, prosím, slyšíme se, příteli, slyšíme se, ahoj. Ahoj.
1: Dár.
0: Kdo pak volá?
1: Apache.
0: No, slyšíme hospodu, to budeš ty, Apache. Hele, jsi ve vysílání, jo? Tak prosím tě, co si dáš za píseň dneska? Co by to mělo tak být?
1: Hele, pondělí jste upracovaný.
0: Jo.
1: Ferdu Mravence,
0: jo, tak dobře. Hele, pro koho to bude, mi řekni?
1: Já to je pro mého šéfa, ale to by asi nebylo. Po dnešku.
0: moc si toho neudělal, jo, říkáš, nebo?
1: Až dost.
0: Slyším, jak seš toho unavený.
1: Ne, to jsou neunavený, já to papajáčku.
0: Jasně, ale chápu, pondělí.
1: Jestli píšeš, Parmatyho,
0: dobrá.
1: Zahuci, a pro všechny klepice, co neznají.
0: Dobře, tak se měj krásně, ahoj.
1: Díky, ale. Čau.
0: Tak, sami jste to slyšeli, to byl Apač z Plzně, tak jste slyšeli, že při pondělku jsou všichni klempíři a pokrývači pilný jako Ferda Mravenec.
2: Rok na přání. Rock Radio.

Tak, Ferda Mravenec, doufám, že i vy jste byli pilní jako Apač z Plzně. No a teď si dáme tradiční ohlášení. Máme za 9 minut 7 hodin, takže přátelé, je pravý čas napsat mi na Messenger či do mailu, jaké jsou vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a v jaké situaci byste ho chtěli nachytat. Můžete si tak vydělat VIP píseň na přání hned po 7 hodině, tak to využijte a my si dáme nádhernou pečku z alba Light Grenades od mý oblíbený kapely Incubus a ta pecka se jmenuje Anomaly.

0: Incubus, Anomaly a budem končit, přátelé, s němčinou. Dáme si na závěr hodinky Rammstein, nebo který si zavolal David, říkal, že je zrovna se synem Danem na rybách, takže píseň Deutschland by jim opravdu měla přinést nějakou tu velkou rybu. Přátelé, Petrův zdar, Dané i Davide, chyťte něco pěkného, no a jestli to bude stát za to, tak nám to pošlete tu fotku do Messengeru na Rock Radio. Jo, děkujem a tady je Deutschland.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: hyvät ystävät, on niin kuma, että unohdin aivan, mitä halusinlan sanoa. Hetkinen, otansa hieman vodkaa. Niin muistan, kello on 7 illalla.
1: Tak, přátelé, dnes jste slyšeli časové znamení, které říkalo, vážení přátelé, je takové vedro, že jsem vám úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. Moment, dám si vodku. Už vím, je 7 večer. Tak, přátelé, takhle nějak si to představovali dvě ženy. Petra Sikorová psala, ahoj kapitáne, vím, že ještě brzo, ale tip na časové znamení, co takhle lehce sklerotické, třeba finsky, díky Petra. A do toho napsala tady ještě Kristýna Králová, mě napadla finština. Hele, tak dámy, kdo napíše první, tak toho přání asi splním, nebo tý přání asi splním, a nebo se spolu nějak dohodneme. Jo, každopádně je tu druhá polovina roku na přání. Kolik je hodin, víme, už je minuta po 7 a jsou tady taky Cure a Friday I'm in Love. Druhá půle našeho roku na přání právě začíná. Uhu!

0: Oh yeah. Přátelé, to byla při pondělku pátek Friday I'm in love a ono je to přesně tak, jako každý den může být pátek, každý den může být středa, co prostě chcete, co uznáte za vhodné. Tak, co by si přála, Petra Sikorová teda byla první, která napsala dneska, ta bych chtěla od Lucie Marii, tak vyhrála s a druhé Pétě, nebo Kristýně Králové, takhle, druhé ženě Kristýně Králové, zahrajeme zítra určitě za tu snahu, napsala v pohodě, ale byl z dobrý. Hele, já s tím nemám nic společného, to časový znamení. Mě do toho netahejte. Tak a teď se podíváme na Lucii Marii. Ještě tady psal Péťa a Hadrava, že by si dal kabáty, že zdraví na můstek a celý taky rok rádio, že makaj se synem na dílně a opravuju sekačku, tak aby to šlo od ruky nějaký kabáty. Hele, kabáti budou za chvilku, vám je tam samozřejmě posílám taky. A teď už Lucie Marie pro Petru Sýkorku.
1: Rock Radio, Rock Radio.

0: Posloucháte rozjetou druhou půli našeho roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu a po kapele Stratovarius a pece Hunting High and Low. Co bychom tam mohli tak asi dát? Co by tam tak slušelo? Já myslím, že starý dobrý Accept, třeba z roku 1982. Aspoň o ty si zavolal Martin, který by chtěl právě pecku Fast as a Shark zahrát Jakubovi Němcovi do telecího na grilovačku. Hele, tak Jakube, ať máš už na grilu jakékoliv maso, a to kuřecí, vepřové, zvěřinu, telecí, tak ať ti tenhle žralok zachutná.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Příbrami. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráďa Horký, že slíže. Rock in Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Nádherná spolupráce kapely Queen, božského Freddieho Mercuryho a božského Davida Bowieho přinesla tento plot Under Pressure, výborná píseň z roku 1981. Co si zahrajeme za chviličku, přátelé, toť otázka. Tak psal mi tady Adam Pena, zdravíčko kapitáne, zahraj mi prosím něco pěkného od Kabátů. Jsme na dovolené v Katkách, duo rodinka a duo dvou svišťů. Děkuji a přeju všem příjemnou plavbu. Tak jo. Hele, svišti, to jsou čerti, to já znám, takhle na dovolený. A když se nuděj, tak s nima nejsou žerty a to nikdo nechce. Proto jsem pro vás všechny, milá rodinko, vybral na tu dovolenou v Chatkách píseň S čerty nejsou žerty. Pamatujte na to.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byl Within Temptation s peckou Skinhead, s peckou Synet a my si pojďme dát, nebo Šinet se to vyslovuje? Šinet asi. No a my si pojďme dát nějakou metlu. O to si tady napsal Jiří Kunhel, napsal: ahoj kapitáne, můžeš mi zahrát k mým dnešním narozeninám One od Metallica. No jasně Jirko, teď ty seš jednička, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrch.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Pokáč, Xindl X, EEčka, Pan Links nebo Bára Zemanová. Přesně takhle oslaví festival Rock in Roll své 18. narozeniny. Kdy, kde? No přece už tuhle sobotu v nové roli u Karlových Varů. Lístky na rockinroll.cz. Jo a děti do 12 let, to mají gratis.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: Ovzduší vám zní váš oblíbený do finále jdoucí večerní pořad Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem na Rock Rádiu. Tak, co si dáme do toho předfinále dál? Psala mi tady Zdeňka Konrádová a Svátková, dokonce z Instagramu. Ahoj, pozdravení z Chorvatska posílám do Čech. Prosím nějakou pěknou písničku od našich milovaných Krausberry a poletí do FKK Valauta na Istrii pro mého milého Juráše a taky Šárce Hyeně do Čech. A posílám sluníčko. Díky, Zdeňka. Hele, Zdeni, Šárce to vyřídím, nebo ta to doufám slyší. Zdeňko, sluníčko si tam nechte. My ho tady máme dost. No a tenhle týden bude asi pěkný peklo, jak jsem koukal na předpověď. V neděli to byla taková malá jako ochutnávečka, si tak jako myslím. Tak se držte, doplňujte pitný režim, ať už jste v Čechách nebo v Chorvatsku. A tady je šílená kapela Krausberry a jejich mustek.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

Vážené námořnictvo, opět musím bohužel vám oznámit, že je tu konec našeho pořadu Rok na přání. Máme za nějakých 9 minut, 8 hodin, to je čas se rozloučit a jít si každý po svém. Čím se dneska budeme loučit? Dneska se budeme loučit tak jako trošku zvláštně. Psal mi tady Petr Steininger. Čovírko, právě děláme novou terasu doma s tátou, tak by se nám k tomu celkem šikla nějaká pěkná pecka od kapely Radiohead. Tak nám tam nějakou hoď a všem přejme hezký zbytek dne, píše tady Petr. Dobře, tak já vyberu pecku Just, kterou jsme si tady strašně dlouho nepouštěli, je z roku 1995 a je k ní vynikající klip. Mrkněte se, kdo ještě neviděl, fakt jeden z nejlepších klipů, který jsem v životě viděl. Já velmi doporučuji. Takže s peckou Just se s váma pro dnešek loučí a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Těším se moc na vás zase zítra, tedy v úterý u roku na přání po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pič.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
7: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Dnes si vás dovolím pozvat do Kašperských hor v ulici Vimperská. Číslo popisné 12 je dům, v němž najdete hned 160 motocyklů a jízdní kol. Tato expozice patří mezi největší u nás a zajímavá je sama o sobě, protože výstavní prostory jsou umístěny ve zcela atypickém prostoru staré půdy s výškou krovu až 14,5 metru. Onen krov je excelentní prací starých šumavských tesařů. Byl totiž zkonstruován bez jediného kovového hřebíku. A co se týče exponátů, chloubou je určitě unikátní Čechy Bemerland, na které mohli jet hned 4 lidé a dodnes se pyšní titulem nejdelšího sériově vyráběného motocyklu světa. Nenápadná motorka JAC500 sice nevypadá jako bůh jaký exponát, ale opak je pravdou, je totiž jediným dochovaným motocyklem této české značky. Co se týče vystavených jízdních kol, tak i tam najdete doslova perly, třeba vysoké jízdní kolo značky Kohout z roku 1890. No a pokud byste chtěli ještě něco o kousek staršího, v Kašperkách mají i úplně prvního předchůdce jízdních kol, dřevěné odrážedlo barona Dreise. Moto a velo muzeum v Kašperkách je opravdu na co koukat. Více informací, třeba kudy tam, či kdy je otevřeno, najdete na stránkách historickémoto.cz.
0: Rock Radio. Motokeci.

No jo, před 40 lety to jsme ještě byli mladý, krásný, prostě plní energie. Stejně jako stejnojmenná legendární deska Citronu a první metalový album v tehdejším Československu. 30. července se vrátíme do roku 1986 a užijeme si celý den z Citrony a Kamil album rozebere ve svém podcastu Deska měsíce s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm. 40. alba plní energie od Citronu. 30. července celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak. Benda

No jo, před 40 lety to jsme ještě byli mladý, krásný, prostě plní energie. Stejně jako stejnojmenná legendární deska Citronů a první metalový album v tehdejším Československu. 30. července se vrátíme do roku 1986 a užijeme si celý den z Citrony a Kamil album rozebere ve svém podcastu Deska měsíce s Vaškem Vlasákem a Jardou Bartoněm. 40. alba plní energie od Citronů. 30. července celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek, vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijela na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zbeblí, ty holky!
2: Málo, že ty půjdeš taky klečet. Teď si byla na mě moc ošklivá, to je na klečení.
0: Rock Rádio. Konec legrace.